0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den. Nehoda.
2: Já vím, sedněte si. Slečno, pište. A vy nám povězte, jak tomu došlo.
1: No, to mám prosím po matce.
2: Ona měla taky zlomenou ruku?
1: Ne, ona měla nehodu.
2: Prosím vás, a co se jí stalo?
1: Já nevím, vy jste o něčem slyšel?
2: No ne, počkejte, to vy jste mě řekl, že měla nehodu.
1: Ale, ne, nehoda byl můj otec.
2: Promiňte, tak jsme se srdečně zasmáli, pane Nehodo.
1: Nehoda.
2: No a teď nám pěkně po pořádku povězte, jak došlo k vašemu úrazu. My si píšeme protokol, abychom měli podklady pro žalobu.
1: Ano, důsledek nedbalosti, pane doktore, upadl jsem na náledí.
2: Kde to bylo?
1: Na chodníku.
2: Ahleďme, a to mě enormně zajímá. Poslyšte, jestli jsem správně pochopil, tak ten chodník nebyl, co? Nebyl posypaný.
1: Nebyl.
2: Naopak se leskl.
1: Lesk se, ano.
2: Jako sklo.
1: Sklo se leskalo.
2: Přímo nebles, ano. Ano. Abyste šel za svou povinnost, nic zlého netušené, kdo jste uklouzl a způsobil si úraz, není liš pravda?
1: Vy jste se díval?
2: Pouhá logická dedukce.
1: Mám zlomenou ruku a potlučenou hlavu.
2: Všechno pečlivě zapisujte, slečno. A vy buďte naprosto klidní, pane. Máte nárok na bolestné. To je jasný. Kolik byste požadoval?
1: No tak já nevím, já tak často nepadám, že to...
2: Napište, slečno, dejme tomu 2000. Jo, já je naučím sypat chodníky, mě tak.
1: Jo, no to jsem ani tolik nečekal, pane doktore, děkuji za pochopení.
2: Dostanete mnohem víc. Hlejte se, jak dlouho budete v pracovní neschopnosti?
1: No tak doktor mi předepsal 3 týdny, prozatím, pokud nevzniknou komplikace.
2: Výborně. Slečno, udělejte propočet ušlé mzdy, dejme tomu za 2 měsíce. Utrpěl jste ještě nějakou další škodu?
1: Ano, mám úplně zničené šaty, až se podívat, prosím, to je...
2: To já vidím, pane, vy jste úplný hastrát!
1: No, to jsou...
2: Strašák, kdo se tohle to... Tohle jim započítáme, pane, tohle jim započítáme i se spodním prádlem. Já vám za to ručím, že ten neposypaný chodník jim přijde set sakramentsky dráho.
1: Ovšem, to není všecko. Když jsem padal, tak jsem omylem porazil jednu paní, která měla v ruce síťovku.
2: Na tramvaj.
1: Ne, to spíš na nákup.
2: Ano.
1: A tou síťovkou, ve které byla marmeláda, zachytila o knoflík mýho raglánku a jak jsem padal, tak trhla a z mýho raglánku, prosím, zůstaly akorát záda a rukávy. Vypadá to spíš jako pelerík, ale se podívat, prosím.
3: Prosím, mám taky zapsat ten raglán.
2: Samozřejmě, slečno, ti se budou divit, jak s nimi zacvičíme, pane. Já vám ručím za to, pane Nehoda, že budou sypat chodníky i v červenci.
1: Ano.
2: Měl jste ještě nějaké další nepříjemnosti?
1: No, měl, já nevím, jestli bych to měl, ale já totiž taky utrpěl.
2: Tak jen do toho?
1: Morálně.
2: No vězdi!
1: No, já totiž jsem znemožněn před celým městem, no. Vypadám teďka jako...
2: Jako blbec!
1: No, jako blbec úplně, no.
3: Jistě! To...
2: Jistě!
1: Zapište jako blbec,
2: ale... Ano, prosím.
1: No. Totiž, abych to vysvětlil, víte, ona se tomu přichomitla manželka.
2: Ano.
1: A prohlásila před mnou svědky, že se dá se mnou rozvíst, protože se válím za bílýho dne na náměstí s cizí ženskou. No to budete si představit ten škandál?
2: To je strašná situace tohleto. A proto sáhneme k tvrdému postihu. Bylo jim za těžko vzít trochu písku, posypat chodník, tak budou s těma v korunách. Aha! Máte to zapsáno, slyšíte?
3: Ano, ano, paní doktore, mám. Bolestné činí 2000 korun, oblek 1200 korun, raglánek odhadují na 1500 korun.
2: Výborně.
3: Ušlá mzda cirka 2500 korun.
2: Fajn. Přihoďte tam ještě manipulační poplatek 300 korun a 200 korun za nesypání chodníku. Tak, teď budu, vážený pane Nehodo, sypat, až se z nich bude kouřit.
1: To by...
2: Pardon, kolik to dělá dohromady, slečno?
3: Cirka 8000 korun.
2: No, doufám, že budete spokojen.
1: No, to bych nebral ani kdybych krát, pane doktore. Já vám děkuji za pochopení.
2: Hejte se, pořádek musí být, příteli. Na to jsou paragrafy, to je úplně
1: jasné. Já se loučím, nashledanou, děkuji.
2: Jo, počkejte, ještě moment, pane Nehodo. Na to hlavní bychom zapomněli. Hejte se. Kde se vám to stalo? Tedy před kterým domem jste uklouzl?
1: No, před vaší advokátní poradnou. No, proto jsem sem přišel. Před vaší advokátní?
2: A...
1: Proto jsem tady.
2: A to...
1: Vám je špatně?
2: Tak, vydá. Poslyšte. Ale víte, že ta pelerinka vám velice sluší?
4: Ten pokoj, prosím vás.
2: Ne, já bych řekl, že je taková jako modní novinka. Škrtněte ji, slečno, v tom se dá ještě chodit.
1: Ale prosím vás, do práce myslíte, nebo...
2: Ne, tak na chatě, na zahradě, v lese a tak dále. A propos, A propo, kdy pak se vám stala ta nehoda, pane nehodo?
1: To mohlo být tak kolem 10. hodiny, přibližně.
2: Aha. Vy máte zajisté zimní dovolenou, že?
1: Ne, to já nemám dovolenou, ne, já jsem si odskočil z úřadu, řekl bych taková maličká pochůzečka.
2: Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej Víte, milí pane, že tahle fakta dost podstatně mění vaši situaci.
1: Jak to?
2: No jo, sypat, to by se vám hodilo, víte. Jenže vy nemáte nárok ani na bolestný člověče. No, víte, že mi vás líto.
1: No co ten neposypaný chodník?
2: To je právě to, že jste upadl v nevhodnou dobu. No ne, potom si se takhle cestou z práce, že ano, to by byl veselější pád. Ovšem, upadnout uprostřed pracovní doby v 10 dopoledne, pane, to nebudeme sypat my, ale naopak vy!
1: Ale já byl na služební pokusce.
2: A proč pak jste se nám válel před naší advokátní poradnou, že jsem tak smělý?
1: No, protože jsem z místního národního výboru kontroloval, jestli jsou posypané chodníky.

úsilím na bok, meče na plec, toulce střel. Oblekl je v rudé cáry péra vlají z hlav. Za něho tak stoupá k boji zotročilý dav. Táhnou němí s čelem chmurným jejich stud a stesk. Topí kořálka z tykve, duté tlumí bubnů třesk. Krvavý na žerdi, prapor před nimi je zpět. Skrvácený topor vzadu třímá divý kat. Kdo by vypěl vzdorně hlavu, váhal jíti vpřed. Pod sekerou jeho děsnou zachrop potí hned. Již se střetli ston a skřeky krve potoky. V slepém steku otrokové vraždí otroky. Navzájem se sápou lítě jako dravá zvěř. A již hlavy sokům sťaté nesou za kadeř. Vítězně s tou vracejí se žatvou krvavou. Pánu svému k nohám kladou hlavu za hlavou. Volajíce sláva tobě z jitra do noci. A on praví pohrdlivě, dobře otroci. Zbraním bere, skrvavenou v pluch je spřahá zas. Důdkám hlídačů zazdává hřbet jich na pospas. Z nich pohrdlivě, dobře otroci. Zbraním bere, skrvavenou v pluch je spřahá zas. Důdkám hlídačů zazdává

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte.
1: Noc s hviezdou.
2: Pojedeme, tenhle ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
3: Jo.
2: A za tu židli, jo.
3: Ty to myslíš takhle, jo.
2: Ta židle, to je jako strom, jo. A jukne.
3: Jako ze zastromu, jo.
2: Jo.
3: Juk.
2: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
3: Juk. To máme jukat radostně tady na Voráčkovou.
2: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
3: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
2: No.
3: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko, totiž lásko má... A svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
4: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
3: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá. Na pracující.
5: No,
3: z družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčkovi, a svět byl dnes hned hezčí.
5: Já jsem tě čekala.
3: Hele, Voráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
2: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
3: Tak to no slyšíš. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
5: No dobře. Já jsem tě čekala s otevřenou náručí. No,
2: panouš.
3: Leze to zní jako sklupatý.
5: Dovol.
3: Hele, když jsem viděl Voráčka, totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
2: Dy.
3: Co?
2: Dy.
3: Dy.
2: Co dy? Kamarádi.
3: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
5: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
3: Teď ona nedá pokoj a budeš
5: šišat. Jen jsem se těšila.
3: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi neřekla ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
5: No, dobře, to nemusím hrát s tebou, víš?
3: No.
5: To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
2: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát a nebude.
3: Teda učitelské, umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
2: No, je to trošku.
5: To se ví, soudru režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
3: To není pro nás. No.
2: To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?

0: Noc plná hvězd.
1: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem Rabie Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro jest pozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova, a to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou nad takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thomsovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který vykřikl: to ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polnaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl: proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece neboštíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A třeba, a to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna, a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a ne žádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale, zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhl, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také vyjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Kaut Motička seděl v sobotu odpoledne nad matematickou úlohou. Dva příklady měl hotové a třetí mu nešel a nešel. A dole chodil po chodníku Venca Hádek, bodal holí do dlažby a netrpělivě hvízdal. Tu praštil Motička perem, popadl hůl, batoh a gramofon a už se hrnul dolů. Opíše si to v pondělí před vyučováním od Rambouska, který má Vélu a domácího učitele. A tak jeli do Podbaby, dorazili na kozí hřbety, rozdělali táborák a jak tak na něm pekli brambory, spustí Motička gramofon. Gramofon hraje krásně. A pak začal zpívat. Tam v dáli za horama, až k verši, tam čeká keňu malé, tam dáme světu vale. Tady gramofon přestal, zakašlal a povídá. Dáte vale, jo. Ale kdo pak dopočítá to matematické cvičení, co? Motička se hrozně lekl. Zarazil gramofon a povídá třesoucím se hlasem. Venco, slyšels? Slyšel, pravil zbledlý Venca. To bude nějaký mámení smyslů. Dej tam jinou desku. Nejistou rukou vložil Motička do gramofonu píseň. Kde je moje máma? A gramofon jí klidně přehrál, zaspíval pěkným tenorkem, ale když měl opakovat refrén, spustil hrozným basem.
2: Co ten třetí příklad, ten je nejtěžší. Kdo zná k němu výklad, kdo ho rozřeší? Tady za horama klidně budeš spát. Má snad za tě máma příklad počítat.
1: Motička zarazil desku. Byl bledý jako ubrus. Venco zabreptal. Venco, pojď sem blíž, já se bojím. Venca přisedl ke gramofonu, nadýchl se zhluboka a řekl. To jsou nějaký divný fóry. Ukaž tu první desku, pustíme to ještě jednou. Venco, šeptal Motička.
2: Nedělej to, je to nějaký zakletý. Jsme snad pověrčiví, odsekl Venca a pustil ještě jednou píseň Jezero sní.
1: A gramofon znovu zpíval až k místu.
2: Den nový za horama se rozedení.
1: Odkašlal si a povídá.
2: Rozedni se, rozedni. A první hodinu je latinská kompozice a Hádek se na ní nepřipravoval a Hádek ji udělá na nedostatečnou jako tu poslední a bude z toho postupná zkouška.
1: Dál už Hádek a Motička neposlouchali. Sebrali batohy, nádobí a stan a mydlili to do Podbavy na vlak. Gramofon tam zůstal. A od té doby prý sídlí na kozích hřbetech duch prérie. Každý pořádný tramp se tomu místu vyhne. Neuvěřitelné věci vypráví Šniku, vrtěl hlavou Čiklec. Je to čirá pravda, vraši, jako že jsem skolil šedého mediana v krčském pralese, zaříkal se Nik. Ostatně se později vysvětlilo, že ty desky kdysi zabavil Motičkový profesor latiny a že byly 3 týdny v třídní knize. A Nik skončil své vyprávění novým labužnickým tahem z dýmky.

šel zas někam dál. A nikdo se tu po něm nescháněl, nikdo ho tu nehledal. Jo, komu by tu chyběl otevřenej futrál.

to. Namísto justice inkvizice, tak asi vypadá středověk. Šíří se infekce velmi lehce, mor je konkurence lepry. Felčar nezná pojem dezinfekce, nedivte se, teď je středověk. Urození páni v ušlechtilém klání pro lásku si kazí brnění. Vrátili se zdraví z křižácké výpravy, dá pámbu snad se ožení. A ta strohá krutost na piráty, těm lámali vás i hnáty. Na tom se dohodli všechny státy, to byl ovšem ještě středověk. Dnes je dnes a včerejšek jsou trošku.

to o krok po krok. U každé vesnice raketová odpalovací základna, u každého města dvě, u každé hranice, kdo pak si kam, pak jdeš, co to máš, dnes už přece není středověk. Na místo infekce docela nepatrné záření, místo moru máme stroncium. Místo dezinfekce, že prej se na tom už pracuje, teď už sakra není středověk.

vědu, věř ve vědu a spí beze strachu. Dávno přece není, už přece dávno není, dávno přece není středověk.

0: Noc plná hvězd.
1: Jednoho dne jsem se vracel domů. Totiž jednoho dne. Jedné noci. No tak noci, no vracel jsem se z povolání, které už takové... Prosím? Že už jsem to říkal? Na minulé straně desky? Ne, dokážu. Tenkrát to bylo 2 měsíce po svatbě, vzpomínáte si. Tohle 7 let později. Ano. Prostě vracel jsem se domů se všemi pocity člověka, který se vrací k ženě útlých zápěstí a drobné postavy, byť už 7 let po svatbě. S těmito pocity jsem prošel domem, vystoupil po schodech, prošel před síní, svým pokojem, jejím pokojem, kuchyní, koupelnou, příslušenství, a žena nikde. Žena nikde. Můj syn nemá je ještě plných 8 let a nic jiného v plánu, spal. A žena nikde. Neuvažuji v takové chvíli o nejhorším, nemyslím na útěk, únos, zločin, nechovám se taky jako nepříčetný zuřivec, ale jako inteligentní muž momentálně nepřítomné ženy a řeknu si, no, třeba je uznám jich. A usedám obyčejně již částečně odstrojen a nahlížím do různých literárních úvah. Také tehdy jsem seděl, nahlížel, četl, nahlížel, když v tom jsem zaslechl zpěv. Zpěv. Kdyby to bylo dnes, věděl bych, to je tranzistor mého syna, kterým se uspává. Ovšem v tom případě bych slyšel Rolling Stones, Supremes, Beatles nebo Jarmilu Šulákovou a ne husický chorál. Ano, já jsem v této tiché noční chvíli zřetelně slyšel husický chorál, pokud se dá mluvit o chorálu, jde-li o jeden jediný zpívající hlas. Totiž hlas. Já viděl si Hamleta, který vynikajícím způsobem předstíral, že slyší hlas svého mrtvého otce vycházet ze země, zatímco tento zřetelně promlouval z amplionu nad jevištěm. To byl veliký výkon. On pobíhal, hledal, jako by těch amplionů bylo aspoň 5 a všecky pod těmi prkny, která znamenají svět. Já nikdy nehrál Hamleta, proč nevím. Ale v této chvíli jsem pochopil ten jeho akustický zmatek, tak já nevěděl, zda ten hlas z důly nebo z hůry zněl. Zněl, řekl bych, odevšad. A já začal propadat panice. Byl jsem sám. A hlas byl taky sám. Ovšem dovedl jsem si představit, že při větším množství hlasů zpívajících tuto píseň muselo propadat panice i veliké množství křižáků. Ti ovšem věděli, co je po skončení písně čeká, ale já nemohl předpokládat, že se pak na mne vyřítí jediný husita se sudlicí v ruce. A přesto jsem pomyslel na útěk. Ovšem z bytu a v polovičním negliže se prchá hůř než od doma žlic. Stál jsem tedy bez hnutí. Bez hnutí! Ovšem to, co se dalo s mými vnitřnostmi, včetně srdce a plic, se nedá nazvat jinak než úprkem. Stál jsem bez dechu. Stál jsem naslouchaj tomu hlasu. Sliboval jsem si, že se polepším. Stál jsem jak solný sloup. Je tedy bývalá to žena Lotova. Když v té chvíli jsem spatřil svou ženu vlastní, jak se noří z bedny na peřiny a jak odtud vystupuje, zpívající ještě poslední verš této slavné husitské písně. Mám rád tento humor.

Děti se koupou u rybníka, vlny se houpou, voda stříká, lítají stromy, padají domy.

pláži, blesky se snaží, nejhůř to odskakuje činnost mozková. Hromadě suti mizí uši baroko, jen bílá vajka ještě visí vysoko. Některé symboly v přilehlém okolí jsou v týhle situaci jak pěst na voko. My ovšem ležíme u ploučnice, podobní postavám z učebnice, veselý oči, červený líce.

0: se. Víme, že zítřek už zas bude pohoda. Dej Bože, ať nám zbude aspoň hospoda. Rány se zacely, zdraví se zocely. Sovětský svaz nám jistě kapky dá.
1: Stanice Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Poslouchej, ale to je tady čistě jenom úvod. Mně se tuhle zdálo strašně živej sen, ale strašně živej. Tak živej, že no, úplně fotografický, víš? Že jsem se neočekávaně stal prezidentem Spojených států. A sice jakožto Dark Horse, víš, že jsem, to mělo všechny politicky, to bylo všechno přesný, že jsem jako kandidoval, víš, a ranoval jsem na prezidentství ve volbách příštích a že to bylo čistě jenom takový gesto politický, že jsem se stal členem nějaké organizace, která chtěla mít prezidenta jakožto first foreign born president. Víš, jako už jsme měli first Catholic president a všechny možný first, tak já jsem měl být first foreign born. A vědělo se jako, že to je vyloučený, abych vyhrál, abych prostě byl zvolený, ale byl jsem kandidátem nějaký nezávislý strany a byl to takový politický gest, aby se nějaký hlasy dostali, aby to, z toho byla publicita, aby to bylo jaksi prohlášení principu s rovnosti menšin a tak dále. A že bych byl jako báječný kandidát pro ty menšiny, které jsou dneska tak důležitý ve Spojených státech a pro sociální změny a tohle. No a já najednou jsem byl probuzen, víš, v tom snu jsem byl probuzen sekretářem nějakým nebo asistentem, který mě řekl, pane prezidente, blahopřeju, jste zvolen. Takže v tom snu jsem si najednou vzpomenul, na jaký platformě jsem dělal kampaň. Na celou volební kampaň jsem prostě měl totální amnezii. Když jsem potom později jsem vyprávěl Viktorovi Jacobsovi, tak hned řekl, byl bys dokonalej prezident. Jen tu vyhrál, hned si zapomněl, co si národu slíbil. No ale já se v tom okamžiku probudil. A znáte to, ne teda úplně, jen tak do polovědomí. Teda, že člověk ví, že je vzhůru a v posteli, ale věří, že to, co předcházelo ve snu, se skutečně stalo. A říkal jsem si, tak mám vzbudit Chris a říct jí, že je first lady. A řekl jsem, ne, to ona by pak neusnula, potřebuje spánek. No, tak jsem usilovně přemýšlel, co si teďka počnu. A to už se chodili hlásit a představovat secret service men, bodyguardové a tak dále. No, jedno jsem věděl okamžitě, že udělám děsnej průser v Pentagonu, hned. Ještě než budu zahájen, tedy inaugurován. A pak jsem přemýšlel, najednou mě napadlo, co s domem, co s tím udělám, prodat? Ne, nikdy ne. Z toho bude takový Vasky Baby Museum, víš? A v tom jsem zase usnul a všechno to pokračovalo. Hned ten sen pokračoval. A to už jsem zřejmě prezidentoval, protože jak jsem se podíval z okna, tak jsem viděl Washington Monument, takovej ten velikánský, vysokánský obelisk ve Washingtonu. A byl jsem na telefonu, držel jsem telefon a telefonoval jsem State Departmentu, aby americký vyslanec v Praze okamžitě zakročil v zahraničním ministerstvu, tedy u Černínů, aby tobě a Zdence československá vláda i hned bez prodlení vydala pasy a výjezdní doložky a že budete na delší dobu, na neurčito, oficiálními hosty v Bílém domě. Z důvodu tedy prohloubení a rozšíření kulturních styků mezi Spojenými státy a Československem. A tak jsem zavěsil, bylo mi řečeno yes sir, yes Mr. President, we'll see to it immediately. A dále jsem povolal tedy hospodářské oddělení nebo domácí duchy v White Houseu a dal jsem rozkaz, aby pro tebe jene byla připravena Lincolnova ložnice, ta s tou hurikánskou postelí dlouhou, a pro Zdeníčku Blue Room, nebo kterýkoliv room, kterýkoliv z těch slavných roomů, jakýkoliv barvy, kterou si vybere. A jo, a pamatoval jsem taky na Kvapilovi i s Fančou, že ty budou jako usazení v Blair House, to je ten dům přes ulici naproti, skoro naproti Bílému domu, asi jak 200 metrů na Pennsylvania Avenue, kde jsou čestní hosté, oficiální králové a prezidenti a tak dále z jiných zemí. Tak to jsem zařídil a zavěsil jsem a pak jsem se probudil. Tak to jenom, abyste věděli, celá rodina, že doslovně pro vás pracuju, i když spím. Notabene, i když jsem prezidentem Spojených států.

Je podzim a léto, zavřelo svůj krám, ve tvém sadu zloděj jablka sklízí. Na dvou židlích sedíš a na každé sám, když zklameš, trápí to tvoje a ne cizí. Nad hlavou kymácí se nebe, za límcem kapka studu zebe, v zrcadle nepoznáváš sebe a z Boha stal se bůžek do studny na pokraji lesa. Černý okov klesá a z trumfového esa zůstal jen růžek.

medvědová nať hoří na pastvách, pasáčkové krav karty hrají. Jako malý kluk měl si v noci velký strach, že netopíři krev člověku sají. Ale pravdu neřekli ti, že ty oči, které ve tmě svítí, nejsou netopíří sítí, ale hvězdnou oblohou. A ty zabalený v dece, v rohu temné klece, křičel si do tmy, tady přece za mnou.

utíká čas, ten starý policajt bolí stále víc ta rána řezná. Pustíš si kazeťák, it's been a hard day's night, ten flák už nikdo z mladých nezná. Všechny noci jak tak stejné, černě darmodějné, dny odlétají vejně, na jich za sluncem život trvá pouhou chvíli a odliv střídá příliv a to všechno, co jsme žili,

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: A teď se těšte. Přečtu vám povídku, jak jsem se učil plavat. Jen si ještě trochu navlhčím rty.
2: Čehož já využím a seznámím vás s tím, co jsem chtěl tady vyjevit. Totiž, mnozí diváci se domnívají, že ve svých povídkách věrně popisujeme naše dětství a rodiny. Dovolte, abych se těchto rodin zastal. Je pravda, některé příhody, které popisujeme, jsme skutečně prožili, ale ani ty nevykreslujeme tak docela věrně. Ku příkladu Jóža z prvních tanečních, ta skutečně existovala. Ovšem, tančili jsme se Slávkem oba najednou, protože jeden by ji neutáhl. Ale povídka, jak jsem se učil plavat, ta opravdu je od začátku až do konce vymyšlená. Máš red na vlhčení?
1: Spodní i horní.
2: Tak spust.
1: Jak jsem se učil plavat. Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvé místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprosťáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhoršího. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordmen, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě Čubou do Hamburgu. Vlčkovi metody výcviku byly od samého začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šatky vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povoluji vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovi rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali dále do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem března u řeky v místě, kde stál důchodcův houseboat. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni už jsme vlečem dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením. A pak začal vlastní výcvik. Vlček hodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné trenérovy metody dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se, hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody. Volaje, napodobte psíka, napodobte psíka. Což se nám moc nechtělo, neboť kokr španěl mezi tím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora, nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těch místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž tak jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy nezvyklé psím pohybům umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. Zoufale rukama, nohama a jakž tak jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy nezvyklé psím pohybům umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří do

0: skutečně už jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je Čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad Pudově jsme začali volat o pomoc. I když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přeci jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přeci je na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody, po čtyřech doběhl k Vlčkovi a s psí silou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a propagovaným stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli v novinách, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.
1: Teď musí přijít podle klasických divadelních zákonů na scénu žena.
2: To vás nepřekvapí, protože všichni jistě znáte naší knihu odbornou teorie divadla pro ochotníci.
1: A to jsme vydali nákladem vlastní v počtu 2000. To je to zajímavé, že hned byla rozebrána.
2: To je to zajímavé, že jeden výtisk mám já, jeden on.
1: Zajímavý na tom je, že já ho nemám, že měl někdo ukrát.
2: V tom případě mám celý náklad. Hlavně bych vám vysvětlil, proč musí přijít na scénu žena. A sice tím, že vám přečtu, pardon, zákon je to pátý a zní takto. Má-li být kus úspěšný, musí se chlap a ženská na jevišti pravidelně střídati.
1: To je zákon, že?
2: Tenhle ten náš zákon pátý znal u Shakespeara, křečovitě se ho držel.
3: To on taky věděl, proč.
2: No, ku příkladu v tragédii Hamlet se na jevišti pravidelně střídají Desdemona a Otello, a v momentě, kdy Romeo Julii udusí hadrem, poruší se rovnováha chlapu a žensky a kus co i hned smutně končí.
1: Proto teď musí přijít na jeviště ženská. Vy můžete chlap, nesmíte se na nás zlobit, ale my ho musíme udusit hadrem.
2: Kde přijde skutečně žena Eva Olmerová.

0: Noc plná hvězd.
1: Je před ňama. Slunečko se štůzí na ten boží svět, země rozicovaná jak šporhelda, nebe modrůčké jak chrpa, nikde ani mráčka. Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, požůrli širák z hlavy, utírají zapotené čelo a dívají se přivřítýma očima kolem sebe. Punťa leží pod žebřem a je tak líný, že ani nechňapne po muchách, které se mu honí kolem čumáku. Děcka se čmáchají s husima v potoku a předháňají se ve štěbetání. A starostu Janek v zátočině pod mostem plaví koně. Strýc opřítý oploci zapálili fajku a vybafli s dýmem na tetku. Terézo, počúvaj, jdu se podívat do pola, jak tvrdne zrno. A vydali se do mokrých dílů. Donď a do pola rozhlédli se znaleckým okrem dobrého hospodáře, jakému vyrůstlo. U svojeho se zastavili a zbožně prohlédli svou roční prácu, s kterou byli opravdu spokojení. Žitečko se vlnilo a nakláňalo strýcovi do ruky. Ulúpli jedno zrnko a zvědavo se do něho zakúsli. Při dobrém počasí můžu za 3 dny se jíst. Sedli si na brázdu a počúvali skřivánka, který cvrlíká až kdesi v nebi. Myška nahlédala z důrky, kdo to ruší její království, a křepelka počítala vázané konto. Kordula se opřeli o mezník a podřimovali. Bylo jim jak kocůrovi na peci. V tem jich probralo známé vrzání. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. To cvrček si ladil huslíčky zrovna strýcovi pod nosem. A protože při té muzice nebylo na spánek ani pomyšlení, napadlo jich, že by mohli provést nějakou čertovinu. Včíru už měli jenom jediné přání, dopadnout cvrčka živého. Ani se nepohli, aj dýchat přestali. Jenom jedným okem žůrali, kde je ten šumař. Za chvilku ho zahlédli, jak se převalil přes malý kamének. Zakroužili jak ostříž, labo za zadeček a fuk s ním do škatulky ocirek. Kůšek dál začal vrzat druhý kolega a třetí. No a za chvilku měli strýc šumarskou bandu pohromadě. To už měli v hlavě čartovský plán zesumírovaný. Hodí jich někému oknem do chalupy. Bafa je jak fabrika s šibalským úšklepkem v kůtku, brali se k večeru doma, přemýšleli, keho jenom téma huslistama nadělí. Najednou se ťukli do čela a už to měli. Starý mládenec Ignác Pulec. To byla adresa. Moc dobře znali toho ubrblaného škarohledu, který už před 30 rokama prohrál veselou letoru v kartách. Ľuďom se vyhýbal, s nikým se neznesl a u súdu už měl i domovské právo, lebo tam byl věčně. Však prosúdil pěkných pár měřic. Strýc docházel k prvním chalupám, už pozorno merčili, lestích někdo nevidí. A měli štěstí. Na blízku, krom několika děcek, nebylo nikde živej duše. Rozhledli se ještě jednou a šup trio do okna. A jak by se nechumelilo, brali se doma a spokojeno pobručovali. No, jenom dočkaj ty kůdelo. Však ty ti zahrajou, že na to tak honem nezapomeneš. A měli pravdu. Ignác Donďa z hospody zjedl hrnec kyšky, kočku vyhodil do síně a šel spát. Ledva zhasl lampu a začal odfukovat. Ozvalo se do ticha izby. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. Ignác se vyšponoval jak struna, zarazil dech a ucho veliké jak za zlatku prez ústu nastavil k muzikantovi. A zase tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. Vyskočil z lůžka, rožá lampu, počúvá, nic. Ticho jak v hrobě. Tož vlezl zpátky do hnízda a zhasl. Když už na něho šli dřímoty, ozvalo se ještě silnější. Tidli vrz, tidli vrz, tidli vrz. Odplul, zaklel jak pohan, slézl, zapálil svíčku a vlezl pod lůžko. Krom paučina hromádek od kočky neviděl nic a ticho jak v márnici. Tak slézl z postele do rána ještě 15krát. Sousedé vyprávěli, že snad tu noc Ignác někoho vraždil, lebo řval jak po minuty a mlátil všetkým ozemenem třísky létali, ale cvrčky nenažel. Druhou noc se to opakovalo, jenom s tím rozdílem, že obrátil pelech na ruby, ožurl armalu od stěny a zdělal obrázky aj s hodinama. Vytrhal futra kolem dveří a vypálil svíčku všecky fuky za trámama na stropě. A cvrčci mu do toho vyhrávali. Ráno, když lidé uviděli, tož nebyl k poznání. Oči kalné jak steklý pes a zelený jak žabinec. A muselo ho to aj trochu nadrcnout, lebo mluvil sám k sobě a fantazíroval. Od rána lapěl v hospodě a řečnoval, že tu chajdu podpálí a bude pod svrčkoch. A třetí noc spálí k nás na hůře, lebo byl tak zničený, že už se na nohách nemohl udržat. Až za týden, když obrátil celou izbu na ruby, podařilo se mu cvrčky dopadnout, ale to už měl ze zdi aj maltoho křápanu. A starý Kordula, že se jim ta lumpárna vydařila, byli každý den tak spytý radostí, že jich musela stará večer vyzúvat z holének, když se dokulali z hospody. A tak se jednou, když byli zase i nastrojeni, jak vánoční stromek v hospodě, přiznali, že ty cvrčky dali Ignácovi k svátku. A to byla předposlední kapitola s huslistama. Ignác se to dověděl, slovácká krev zabůřila, zavrzal zubama jak cvrček a strýc Kordula dostali doporučeně aj expres takou pohubě, že jim vyjela z pantů a na levé ucho nečuli ještě ani 3 měsíce potom, když stáli před soudnou stolicou. Pán soudci, měli s těma 2 cvrčkařama velikou prácu, lebo Kordula se nepřiznali, že prej to řekli v opíci. A tož to odnesl zase Ignác. Dostal za tu facku 3 dny a 100 korun na sirotky. No, Ignác na cvrčky nikdy v životě nezapomněl, ale strýc Kordula také ne.

0: Noc s hvězdou.
1: Jo, prosím vás, kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady zpravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo.
1: Ano,
2: Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? Je. A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pompy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No a kdyba by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíše o syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás poběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak Knapovi.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co by vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starého Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Propálení neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ukázal, no tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo, musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra od Kojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No, no. A co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace. Jak mohla umřít, když sem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Je, Bůh ví, koho jste spopelněl a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Počkejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha matka, babička. Prosím vás, i těm jolomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu, některá z nich je zrovna sestra starýho knapa. Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
1: No, tak počkejte.

0: Je 5. ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

se dobou si chravou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou pod mostem hledá

vidí skrze houští v nebi plát. Z kříže Pane sedme bolestná, otírá špínu o kabát, beze svědků práva zbavený, stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhny.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů tzv. Druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici Hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu, stejně jako v minulosti, česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Můj otec je vyšším státním úředníkem a jmenuje se Nový. Má sestra se jmenuje Matilda. Vzala si také státního úředníka. Ten se jmenuje Handšlák. Nejdříve chodila má sestra s jedním pánem od místodržitelství. Tatínek se postaral, aby toho pána povýšili. A když ho povýšili, maminka s Matildou plakali, poněvadž ten pán přestal potom chodit s Matildou. Na to k nám chodil jeden profesor, ten dělal pořád rukama takhle a za každým druhým slovem říkal přísně vzato. Jednou mě přinesl glóbus a když k nám potom přestal chodit, zase si pro něj poslal. Po profesorovi chodil s Matildou jeden inženýr od zemského výboru. Ten měl ve zvyku, že se neustále přel a říkal, zájem země tomu chce. Matilda ho měla moc ráda a plakala celý týden, když ho tatínek od nás vyhodil, poněvadž chtěl, aby peníze zůstaly v zemi a neposílali se do Vídně. Na to přivedl k nám otec jednoho úředníka ze svého odboru. Byl to takový tichý člověk, s tím si povídali dlouho do noci o státních záležitostech. Matilda vyšívala a tatínek s tím pánem mluvili o politice a pili vodu. Matilda měla tichého pána moc ráda. Pak vyšlo najevo, že ten tichý pán má 3 děti na Moravě. Víckrát nepřišel a tatínek řekl, že ho přeložili. Půl roku nechodil k nám nikdo. Matilda chodila, aby to doma nevěděli, s jedním důstojníkem. Potom na to tatínek přišel a mluvil k ní, až srděla. Pak jsme všichni plakali, protože tatínek říkal, ta hanba. Hned druhého dne přivedl tatínek jednoho hubeného člověka a to je právě ten Handšlák. Tatínek pravil po jeho odchodu, že je to velmi nadaný člověk. Za každým slovem říkal ruce líbá, milostivá paní Radová a tatínkovi řekl vašnosti, pane Rado. Tatínek je jeho představeným. Třetího dne přišel zase a byl pořád takový úctivý, neustále říkal s dovolením a milostivá paní a líbal ruce. Byl u nás na večeři, ke všemu, co řekl tatínek, kýval hlavou, každé sousto polikal úctivě a tiše žvíkal, říkaje, je to s dovolením výtečné, také říkal, jak račte poroučet, pane šéf. Po jeho odchodu řekli mě, abych šel spát a radili se v jídelně. Poslouchal jsem za dveřmi, jako dělám vždy, a slyšel jsem, jak tatínek povídá, ty si ho vezmeš z mého otcovského rozkazu a on tebe z povinnosti úřední. Pak jsem slyšel, jak Matilda říká, že je blbec. Maminka vzdychala a říkala, že ho napřed nemusí mít ráda. Ona, že také neměla za svobodna tatínka ráda. Až teprve po svatbě za 5 let. Ale že tomu Trojkovi nesmí dát i znát, že je blbec a že ho nemiluje. Matilda naříkala, že raději půjde do porodnice, než by si vzala někoho, koho nemá ráda. Maminka jí to ale rozmluvila, poněvadž dnes už není tajné oddělení. Potom slíbil tatínek Matildě náramek, briliantovou brož a ještě jiné věci. Matilda řekla, že si ho tedy vezme, aby nebyla hanba v rodině. Pak jí tatínek s maminkou líbali a říkali, to je naše hodná Matilda. Na to jsem slyšel, jak mluvili o Handšlágovi. Tatínek povídal, že toho blbce povýší, ale až po svatbě, aby nemohl utéci nebo se vymknout. Je blbý, ale jinak řádný úředník, kterému je úřední povinnost svatou.
2: Jen jestli si ji vezme, řekla maminka.
3: Nařídí mu to jako jeho šéf, pravil tatínek, a řeknu mu všecko.
1: Když příštího dne pan Handšlák přišel, choval se velmi nesměle a prohlížel si pořád Matildu. Matildě předtím řekli, aby se na něho hodně smála a povídala si s ním. Poslechla a on pořád tiše odpovídal, ano, milostivá slečno. Pak přinesli víno, on si srkl a řekl, s dovolením, pane šéf. A začal mluvit i o úředních výkazech. Toho dne si o něm nic nepovídali, když odešel. Na zítří, řekl tatínek v pokoji, abych to neslyšel. Dnes přijde můj úředník požádat o tvou ruku, Matildo. Vezmi si růžičku do blůzy. Služka šla koupit růžičku a maminka se zlobila, že nemusela kupovat růže za 30 krejcarů, že stačila také za 15. Pak Matildu navonili. Zbytkem voňavky namazal jsem našeho psa. Pan Hanšlák přišel v černém oděvu a v bílých rukavicích. Byl ještě blečí a hubenější než včera. Když se posadil, mluvil opět o výkazech. Maminka přinesla likérku a nalila mu 3 skleničky. Když mu nalévala 4., řekl, již stačí, milostivá paní. A tatínkovi povídal, prosil bych, pane šéf, o soukromou rozmluvu. Tatínek ukázal mě prstem na dveře, pak odešla maminka k Matildě, která zívala vedle v pokoji a povídala, ten vrták dlouho nedělá s tím ženěním. Maminka ještě přetřela Matildu pudrem a v tom bylo slyšet tatínkovo volání, Matildo! Stoupil jsem si ke dveřím a slyšel jsem, jak tatínek říká, drahá Matildo, zde pan Hanšlák požádal mne o tvou ruku. Nemám nic proti tomu, ale hlavním činitelem si ty, co tomu říkáš? Slyšel jsem, jak Matilda pláče a říká, ano, ano. Pak jsem slyšel, maminko. Maminka přiběhla a řekla, děti, já jsem to hned na vás spozorovala, jak vám to pěkně sluší. Potom křičeli, Pepíč, proti tomu. Ale hlavním činitelem si ty, co tomu říkáš? Slyšel jsem, jak Matilda pláče a říká, ano, ano. Pak jsem slyšel, maminko. Maminka přiběhla a řekla, děti, já jsem to hned na vás spozorovala, jak vám to pěkně sluší. Potom křičeli, Pepíčku.

A od té doby říkal tatínkovi, račte poroučet, pane šéfe a otče a matce, ruku líbá milostivá paní a matinko. Když odcházel, dal v přecíni služce zlatník a mě dal korunu a povídal, tu mal pepíčku pana šéfa. Následující den přinesl pan Hanšlák prstýnky a když přišlo víno, pozvedl sklenku a řekl, na naše šťastné manželství s dovolením pane šéfe a otče a milostivá paní a matinko. Buďte šťastní, děti, pravila matinka a plakala. Když ho šla později Matilda doprovodit do předsíně, tu nevyhnali z pokoje a maminka povídala k tatínkovi. Matilda slehne v listopadu, to je za 2 měsíce. Za měsíc bude svatba, řekl na to tatínek. A pak mu teprve dáme dekret, že povýšil. Pak přišla Matilda a řekla, že ten blbec chtěl na ní hubičku. No to je o povážlivost, povídala maminka. Ale je řádný úředník, řekl tatínek.

0: Noc plná hvězd.
1: Hele, dobrý den, dědo.
2: Dobrý.
1: Horko, víte?
2: Co? Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce natvrdo. To byly horka, pane.
1: Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na křivoklád.
2: A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane.
1: Ano, já jsem se vás ptal, jestli se tady dostanu na křivoklád.
2: Na křivoklád, tadyhle tudy, to je pak, to jdete úplně špatně, člověče, jde pak tadyhle tudy na křivoklád.
1: Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší.
2: No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Jo. Ale pak tadyhle tudy na křivoklád, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně někam jinam. Víte, kam byste přišel?
1: To nevím.
2: No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam.
1: Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na křivoklad, proto se vás ptám, kudy se tam dostanu.
2: No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte.
1: Jo?
2: Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic. Z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let.
1: Jo.
2: Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou.
1: No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte.
2: No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty.
1: Jo.
2: A zase boty jako svůj vlastní kámen.
1: Tak to je zajímavý, co mi tady povídáte, ale já bych přece...
2: No, hlejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal.
1: To je pravda, jenom,
2: to
1: že
2: by bylo
1: vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší,
2: dobře
1: já jsem totiž z Prahy, víte?
2: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
1: Jsem?
2: No.
1: Jak to víte?
2: No, to já se kouknu a hned poznám, vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vydá zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
1: No,
2: no nic vezlím, nic
1: tak
2: vezlím.
1: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
2: No,
1: rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekli, kudy se tam dostanu.
2: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvého vzduchu?
1: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
2: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
1: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
2: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
1: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím.
2: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu na křivoklád, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. I když já znám to kolem ve všem okolí dobře, i když jak říkám, tak já nejsem zdejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
1: Kde, prosím?
2: Broumovice,
1: pane.
2: Broumovici.
1: To nevím, kde to vůbec je. Mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklád.
2: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
1: Bude bych vám nebyl povědomý.
2: Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
1: Bude bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
2: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic? Zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
1: Dědo, vy máte nervy ze železa.
2: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
1: Vy máte nervy ze železa, ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
2: A kam, prosím vás?
1: Na Karlštejn.
2: Na Karlštejn, to nebyl.
1: Co to povídám, na křivoklád.
2: Jo, na křivoklád. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice Nechtěl byste radši na Líšnici?
1: Já chci na Křivoklát.
2: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
1: Já chci na Křivoklát.
2: Počkejte, na Křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na Křivoklát, já chci na Křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.

0: noc s hvězdou.
1: Proč nezapomenout raději na ně? A proč si nepřipomenout ta jména vaše? Ne, dneska se nevrátím dolů do lázní. Je škoda každé hodiny a po oběd vám tady nahoře ve stínu kaštanu nad jejíž korunami činí červená věž vyhlídky. A to, co cítím, co bych nazval vděčností úhrnem, si nechám opakovat některou písní zdejší hrací skříně. To je taková jedna z mých zdejších tradic, jeden z obyčejů mého každoročního pobývání tady. Vždycky si najdu písničku, která mi bude leitmotivem, pro kterou si sem zajdu a tady posedím, a kterou si pak vždycky dám ještě jednou při odchodu, aby za mnou zněla, aby dozněvala, abych se odtud při jejich posledních taktech vzdaloval a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. A letos? Už jsem tam hodil korunu, už to tam hraší, deska byla vybrána a uchopena. Nikdo mě nepřesvědčí, že to je mechanismus, jsou tam skřídci. Deska je nesena, položena, zpěv se blíží, zpěv je tu.

Zdá se vám to málo, nebo příliš samozřejmě banální? Mně ne. Bylo by dobré, kdybychom každé ráno tohle věděli. Tohle si uměli říci. Právě dnes je dnešek a jenom dnes. Zítra ovšem bude taky dnes a v tom je všechna šálivost času. Pořád to budou dnešky, ale bude jich ubývat a ubývá jich. Stávají se z nich předvčerejšky a jednoho dne se probudíme s pocitem, že právě dnes je opět jeden dnešek, ale netušíce, že už jenom dnes. Ale píseň zní dál. A tak dál jen dál užívej svých roků pár. Co den dal. S radostí ber každý dar. Zdá se vám to málo? Neříká to nic velkého? Nevypadá to moudře? Netvrdím, že to říká něco velkého a že to moudré je, ale na malé ploše písničky, v tom malém kruhu desky je něco uzavřeno. Slovo o nezbytnosti, o způsobu, který bychom se měli učit, brát všechno s radostí. A včetně špatného počasí, bolestí, ztrát a trablů. Za 100 let, jak víme, nic už neskazíme. Písni naše jen se nes. Gaudeamus juvenes. Gaudeamus juvenes. Vždycky jsem se bál odjezdu od někud a odkudkoli. Dokud jsme na začátku prázdnin nebo života, klene se před námi všechen ten příští čas jako krásná nedohledná dálka. Ale už tehdy je později, než si myslíme. Ještě jsem tu. Ještě se stačí ohlédnout a vidím. Obklopeno neklidným rámem plyne povětřím mé město jasných barev, věžičky, římsy, sloupy balkonu, krajkový štuk. Ještě mi může před očima přeletět pták, podobající se v té chvíli kolonádě. Ještě se může a třeba jenom na okamžik objevit mezi stromy dům. Ještě jsem tu. A ještě přijde večer a bude noc. Já půjdu ještě jednou ulicemi a uvidím jakési okno ve výšce. Poslední osvětlené okno. A budu vědět. Ve žlutém světle malé lampičky se dívčí ruka chápe květin.

pak je jitro, den odjezdu. Odjíždíme. Ne, ještě se mohu ohlédnout a ještě vidím. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Plachtový dvojí zeleně. Temné zeleně lesů a světlé zeleně trávníků. Loď v modrém moři času, který je jeden. Je to čas těch, kdo tady vysoušeli bažiny a nad roklemi rozepěli křídla kolonády. Je to čas Ulriky a Elegie. Je to čas všech, láskyplný, milostný čas všech, kterým toto místo bralo dech, či kterým naopak jej vracelo. Je to čas můj a bude to čas dalších, kteří přijdou a pro které jsem jen jeden z přemnohých chtěl vyslovit toto své vyznání. Řekl jsem, že jednou z mých osobních tradic tady je dát si svou píseň ještě při odchodu, aby za mnou zněla, abych odcházel při jejich posledních taktech a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. Věren tomuto zvyku házím tedy ještě teď korunu do hrací skříně a ať mi prominou mý posluchači, že odjížděje odtud nesahám pro závěr do výšin klasiků, kteří tudy prošli, a že nechávám za svými zády doznít píseň, která mi byla písní tohoto léta. Léta roku 1973.

0: je 6.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě tzv. Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech. Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bal se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku. Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák, většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku po většinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. V Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíku.

0: Kotítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
1: Bezpečí.
0: Má vnuk křídly a uletím všem.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
1: Bezpečí stanice.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Jednota zásobuje vesnické obyvatelstvo všemi druhy potravin a průmyslových výrobků. V prodejnách spotřebních družstev se stále více uplatňují pokrokové formy prodeje, jako samoobsluhy a volné výběry. Odlehlá místa zásobují pravidelně pojízdné prodejny. Dnes už nemusíte jezdit za nákupem do města. Na vše pamatuje jednota.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací

jako schodek mi vždycky strhne. Švatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme ho nic nepřijeli.

když potká Ferdu mravence a na kobylka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem hraních vlaků.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy. Konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu. Povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd. Nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním? A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Promiňte prosím, že se vás tak ptám, však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, aspoň chvilku čas,

promiňte prosím, že se vás tak ptám. Však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, no, aspoň chvilku čas,

seznámení. Měl jsem užít slov chytřejších, promiňte slečno, nesmí chybít vtip. Však podruhé, až vás potkám, však podruhé, až vás potkám.

přemýšlet, jak zvlášť teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvlášť

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mně totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože ví.

0: krát, tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavy se nehnu
1: a podlehnu.
0: Štíhle a sošlí

plach mi srdce zvoní, zvoní jako popelá. Laskat nelze-li laskavou tu tvář, laskám tváří jsem tváří tvář. Jediná je láska moje, aj si si je.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

jede blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

like Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

jak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

podkladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

okna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: čte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. Otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne, přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat a přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Železničáři jsou vůbec prapodivní lidé. Kdysi mi bylo delší dobu čekati na rychlík. Je na bílé dni, že jsem trpěl nudou. V tom jsem si povšiml muže, který obcházel kol vlaku a do každého kola uhodil dlouhým kladivem. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Po hodince mi to začalo být nápadné. Zašel jsem za přednostou stanice, abych si na nevychovaného zaměstnance postěžoval. Přednosta pravil vlídně. To máte tak. Když se uhodí do kola, okamžitě se pozná, je-li prasklé či není. Prasklé kolo má totiž poněkud odlišnější zvuk. A že vám ten člověk neodpověděl, tomu musíte prominout. Je hluchý jako pařez.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Byla jedna stará pana, měla mladou služku, spatřila jí jednou a na okusu je tušku. Jež to byla ostrovtipem nadána, napadlo ji, služka myslí na pána, juch na pána.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Teď mu jistě smolí psaní, pana vztek

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juh po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, param, param.
0: Náhle se v ní probudila

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: S rozvojem naší vesnice zvyšuje se neustále prodej knih, odborné a zemědělské literatury. Pro knihy a kulturní potřeby nemáte dnes v našem kraji daleko. Velký výběr je připraven v prodejně Jednota.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Můj děda býval blázen, texaskej a hasvér.

kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit.

Monte Carla z letošní sezóny část zisku. Jiného má adresáta slušovickou výzku. Jak řekl včera na tiskovce tajemník,

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska, prej už Vizovice malej vývoz

0: když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš začnou razit vlastní měnu. Slušovice. Přednedávnem vypustili slušovice, zcela tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: Je 9 dopoledne.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení. Proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nezdravé otužování. Náš starodávný dědeček se každé ráno vlévá do vany se studenou vodou a setrvá v ní 3 hodiny. Dá se to nazvat zdravým otužováním. To není zdravé otužování. Nachladne se a zemře. Dědečku, vylez z vany. Nachladneš se a zemřeš. Dědeček vylezl z vany. Nachladl se a zemřel.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

větve časem tlející. Ani nevíš, co vydám za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy. Konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
1: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

To přihodí se málo kdy, však jiné je to s mopedy. Dvojníka, když znáš, že našel jsem jej, štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš, ten nejkrásnější ze všech dnů, ten

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No, nastěhá paní, říká svý služební. Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky. Jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Se zeleninu, ovoce, brambory, mák a makovinu, čalounickou trávu, med a včelí vosk, sádlo, kůzlata, drůbež. Přebytky živočišné a rostlinné výroby nabídněte jednotě a budete spokojeni. Nejlépe prodá, kdo přebytky dodá jednotě.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: srdce.
1: Haló? Máme pro vás vzkaz.
2: Spolupráce jednoty s našimi družstevníky, zejména ve výkupu, je mnohostranná. Jednota výkupuje vejce.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

ranní svítání. Mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to s

na život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch

kuchyni na mém stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba.

Líb já, druh můj, já nikdy v životě nebyl jsem na Tagance.

0: mrak, nad mrakem černá noc,
1: jak černý
0: frak, jak černý kaviár, jak černý prkno zmár.

se otáčí. Být či nebýt, smrt slzy nesmije, odcházím, adiem. Do do do do do.

0: Moc děkujem.
1: Tak to byla skladba George Gershwina The Man I Love, ale já ji velice ráda zpívám právě s krásným českým textem Pavla Kopty. No a jdeme do Afriky. Mimochodem jsme s Ondrou v Africe párkrát byli, dokonce v Alžíru. Taky jsme byli v Maroku a já jsem ještě předtím byla na pobřeží Slonoviny a v Senegalu. A... Wow!
2: Za hodinu bude poledne.
3: Posloucháte stanici Hvězda.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů tzv. Druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici Hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu, stejně jako v minulosti, česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trampští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zda ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimiž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 vůstů proslulých pražských kouláků. Jeden požil, jeden předložil svému čtyřnohému průvodci a ostatních 6 schoval do chlebníku. Psisko spořádalo v bytě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matla vůzku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. A oba se vydali na poslední obhlídku lodi.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel

chodil jsem se k němu často kouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře. Východoněmečtí celníci poslali mu garderobu zpátky v krabici. A tak roky běží a střídají se děje.

na hlavě kulicha. Vydal se prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho, chodí vám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřímně,

stačí. Chceme znát příčinu, proč vlastně vytlačí. Jenomže, Prouzo, vy tady stojíte jako vůl. No tak se nedivte, že jste dostali.

zuje. Každý, kdo svou zemi miluje, jeho hnusný čin odsuzuje.

0: budu nyní chodit klouzat na řeku. Až přijde do Čech zima v bílém obleku, s prouzavou se budu chodit klouzat na řeku.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

tramvaje, ale je tma a zima je, z houkaček aut jsou šalmaje. Věže se ježí a jak sněží,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Automobily hrají rovněž v životě naší rodiny určitou roli. Nevlastník motor mě pozval na výjížďku svým Fiatem 600. Jeli jsme již drahnou dobu v naprosté tmě, ačkoliv bylo poledne. Konečně jsem si toho všimnul a řekl jsem: zde je opravdu dlouhý tunel. Nikoliv, opáčil kmotr, jedeme pod autobusem.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: V družstevním pohostinství obdržíte dobrá jídla a občerstvení. Pro vaše pohodlí zřizujeme stále větší počet pohotových vyvařovacích služeb v době špičkových zemědělských prací. Družstevní pohostinství Jednota se stává střediskem společenského a kulturního života.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou města.

Ač a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
2: Jo, pořád se něco děje.
4: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

mi příteli na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepíček přinese domů vysvědčení a tatínek si to přečte a říká: no, tak takovýhle vysvědčení si zaslouží pořádnej vejprask. Pepíček říká: máš pravdu, tati, tak pojď, já naštěstí vím, kde pan učitel bydlí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Richard III. Prej křičel někde v bitvě království za koně. Měl recht, co s královstvím, po kterým král chodí pěšky. Já teda nejsem král ani Richard, ale sakra, jako občan tohoto státu mám přece právo na byt. A taky se mi nezdá, že bych byl tvoje veliká láska.

0: Pes.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda.

už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, a to, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách Akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste, pro zítřky veselé, jen pojďte

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a jsou to vždy, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to drobolinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem. Že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země, o nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce, celá ta léta myslíš na ně, veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně, ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů, aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: tě rád.
1: Stanice Hvězda.
0: Když večer víčka spánek klíží, tak ve snu, jen tak z rozmaru, já procházím se po Paříži, po jednom z hlavních bulvárů a zpívám si.

když všechno prodám, noc se krátí a jsem zas děvče nesmělé. Snad další noc mi znovu vrátí Paříž, i kytky umělé, zas budu zpívat.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 8. květen je u nás v Čechách a na Moravě svátkem Panny Marie prostřednice všech milostí. Když archanděl Gabriel vstoupil do tichého příbytku v Nazaretě a oslovil mladou dívku Marii slovem milosti plná, otevřela se tímto okamžikem brána, již měly k lidstvu proudit všechny milosti Boží. Marieno fiat, staň se mi podle tvého slova, nebylo pouhým pasivním přijetím, ale svobodným a plným souhlasem s Božím plánem spásy. V jejím lůně se pak vtělilo slovo, které je zdrojem a původcem veškeré milosti, pravý Bůh a pravý člověk. Maria se tak stala tou, skrze níž přišel na svět sám dárce všech darů. Tím se zrodilo její jedinečné poslání prostřednice, nikoli jako náhrada Kristova prostřednictví k Bohu, ale jako jeho nejdokonalejší lidský nástroj. Již při návštěvě Alžběty vidíme první ovoce tohoto prostřednictví. Dosud nenarozený Jan Křtitel se pohne radostí v matčině lůně, posvěcen blízkostí vtěleného Boha, kterého Maria nese pod svým srdcem. A na svatbě v Káně Galilejské se Maria poprvé projeví jako přímluvkyně, když svého syna upozorní na nouzi hostitelů slovy nemají víno. A poté řekne služebníkům onu větu, která je klíčem k celému Marijinu poslání. Udělejte všechno, co vám řekne. Nejhlubší rozměr Marijina prostřednictví se však zjevil na Kalvárii. Tam, kde se dovršovala Kristova výkupná oběť, stála jeho matka pod křížem, neochvějná ve víře, přestože jí meč bolesti pronikal duší, jaký kdysi předpověděl stařec Simeon. V této hodině největší temnoty svěřil umírající Ježíš svou matku učedníku Janovi slovy ženo, hle, tvůj syn, a Janovi, hle, tvá matka. Církev od nejstarších dob rozpoznávala v Janovi zástupce celého lidstva a v Ježíšových slovech ustavení Mariina duchovního mateřství nad všemi vykoupenými. Maria, která trpěla a téměř umírala se svým trpícím a umírajícím synem, se stala matkou všech živých v řádu milosti, novou Evou, která napravuje to, co první žena svou neposlušností porušila. Jak napsal již ve 2. století svatý Irenej z Lyonu, Maria se svou poslušností stala příčinou spásy pro sebe i pro celé lidské pokolení. A svatý Efrém Syrský, nazývaný harfou Ducha Svatého, ji ve 4. století oslovoval slovy po prostředníku, míněno prostředníku s velkým P, Kristovi, jsi ty prostřednicí celého světa. Nauka o Marii jako prostřednici všech milostí má hluboké kořeny v písmu i v tradici církve a po staletí ji rozvíjeli církevní otcové, učitelé a svědci. Její latinský titul Mediatrix se v liturgickém užívání objevuje již od 8. století a v 11. a 12. století dosahuje značného rozšíření. Středověcí teologové, zvláště svatý Bernard z Clairvaux, tento rozměr Mariina poslání vášnivě opěvovali. Bernard vyzýval věřící. V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzívej. Následuješ-li ji, nezbloudíš. Prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství. Bože, tvůj syn, náš vykupitel, se narodil z Panny Marie a ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš naše prosby a dávej nám na její přímluvu vše potřebné k dosažení věčného cíle. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

večera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat, byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátka dveří na nás hleděli, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Opřel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů.

0: kluci revoluce, já vás znám příjmením jménem. Stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy. Stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my spořádaně stavíme se do řad.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Povídá manžel, krucinál už zase pletím 700 za plyn. Mě už ty tvý pokusy o sebevraždu pomalu lezou krkem.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na věky, těch pár hvězd, které každý v srdci měl.
1: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

bolestně snímají ma z něj a zakrývají tvár raz mě a potom sebe, kým hledám presný tvar, sám o vodě a chlebe.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

tvůj svět, hned bych ti napsal jen pár vět. Život ten není bez nesnází. Už taky vím, že se musím umět smát, i když chtěl bych se spíš prát. A pak se říká,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rusko oznamuje, že zachytilo plán útoku na sobotní přehlídku oslav Dne vítězství 9. května. Takto se chovají nacisté na Ukrajině. Ideologií Zelenského chunty je totiž banderismus, který během druhé světové války přímo prováděl vyvražďování a genocidu obyvatelstva ve spolupráci s Němci. Oslava vítězství nad těmito zločiny, na které současná ukrajinská vláda otevřeně navazuje, je tedy logicky pro ně bolestivá a snaží se udělat nějaký teroristický čin proti tomu. Ruská vláda však už vydala jasná varování, že odpověď Moskvy na porušení víkendového příměří během oslav by byla drtivá. Obyvatelé Kyjeva, kteří zůstanou ve městě, prý uvidí na vlastní oči přílet orešníku. Rusko opakovaně projevuje diplomatickou dobrou vůli a ochotu omezit se v nepřátelských akcích použití síly, a to přesto, že disponuje dostatečnou vojenskou kapacitou k tomu, aby konflikt skončilo během několika minut. Stejně jako o Velikonocích dává znovu ukrajinským nacistům šanci se domluvit. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou současní sebevrazi v Kyjevě ochotni v tomto ohledu spolupracovat. Moskva oznámila příměří jednostranně, což je pochopitelné s ohledem na skutečnost, že Ukrajina podobná jednání dlouhodobě odmítá. Aktuální článek nám proto o tom píše novinář a geopolitický konzultant Lukas Lejros.
1: Na stránkách protiprout.info

koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach. Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bodal Hamlet. Bodal Hamlet do stěny, bodal do přístěnku. Nůž byl pěkný kostěný, nůž měl lesklou střenku. Bodal Hamlet do stěny, bodal Hamlet kudlou, pak omýval pohledy, stěnu krví zrudlou. Bodal Hamlet do stěny, bodal, nůž byl pěkný kostěný, nemám, co bych dodal.

tak a zahoď hůlku, k čemu kytka uměla. Zmizím rakvem chleba půlku, my jsme parta veselá.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Každý z vás se jistě rád pěkně oblékne. K tomu, abyste byli vkusně a vhodně oblečeni, je potřeba si dobře vybrat ať již hotové šaty nebo látku. Přijďte, rádi vám poradíme při vašem výběru.
2: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru Prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po nocích

Ptáci zvoní, na tisíc veršů básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po nocích přespává. Praha je zlatá loď,

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem

mám, co se sadem nachodím a ke květům se navoním, co já milé svojí se v těch květech nahledám, co já se nahledám, oj nahledám, co já se nahledám.

tu rychle vypátrat. Musil bych to kvítí všechno otrhat. Šeříku, oj šeříku, ty neschovávej panenku, nezbraňuj mi, když svou milou chtěl bych zulíbat. Chtěl bych ji zulíbat, oj zulíbat, chtěl bych ji zulíbat.

Dotkl jsem se jen těch květů v jeden raz, uslyšel jsem v nich ten milý známý hlas. Nechy šeříku, ať ona kvete ve květu, a náš sad tak s tebou

0: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Co hluboko dýchat, co hluboko dýchat.

tři. Vykročit rázně! Vykročit rázně! Levou, pravou, paži připažit! Vykročit rázně! Vykročit rázně! Raz, dva, tři.

0: mým věčným osudem. Abys mohla být mým věčným osudem.
1: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

0: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.
1: No, mlč, starej mlč, zatneš zuby, napiješ se, u sebe si pomyslí. No, mlč, starej mlč, zatneš zuby, napiješ se, u sebe si pomyslí. Vždyť

nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.

Pokud vůz mého dědečka, toho mlynáře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co sedá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž to oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle, děti, jezdil voříšek neboštík po celé farnosti. Ba za jeho časů nebyly ještě žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně a aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekučíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je. Ani ho vidět není pro samý prach. Inu to voříšek jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli: aha, to už věděli, že k ním jede chleba, a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Ninčko už tedy opravdu běží dědečkův vůz do vsi, Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku a najednou hup, skočí Žankovi na zadek, však to byl zadek, požehnej pán Bůh, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Kluci, sakra, to jsme to sjeli, já a Žanka a Ferda, sláva. A kluci vyvalují oči, denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane Bože, jako by sám císař jel. Ba jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. Ale musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů, a že byla noc a že mu bylo veselo, a snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil pod mě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. A co ji tak hledá, slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté teplé klubíčko, do dlaně se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslil si dědeček a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chudera čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček: koukej, Heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila a heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty Tondo, psí miminko ještě slepé a žluté jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podivil se dědeček, ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně. A tuhle i prachku, jo ne, se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zatívala vážně babička na dědu hlavou, kde pak snechal rozum, vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl.
Honem, Heleno, povídá, ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal jí cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříšek jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou, kde pak snechal rozum, kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdež dědeček, tomu něco namítat. Sebral štěně a rovnou s ním dostáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme, já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška předně do slámy. Žanka si čichl k divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš, a bylo to. Tak rostl voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo, jako u mámy, a tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou, inu štěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem. A protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazyček, pěkně růžový, jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové, zkrátka jako děti. Ale jezdit se šulitkou a kučírovat, to nebylo to jediné, co měl voříšek na starosti. Dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledacos jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák. A tehdy běžel voříšek s ním a když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou kupoval dědeček někde semínko, ale vždyť to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou. Tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého. Inu, taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musil podívat. A na mou duši jedli tam domácí lidé jitrnice. I sedl voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. A zatímco čekal, zastavil před hospodou vůz dědečkova souseda, jak pak se ho jmenoval, no třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo a už se oba sousedé hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli a dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel tamhle tam a ukazoval rukou. Tohle to voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl, to bych byl blázen, tudyhle přes kopec si nadeběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. Les šuměl tichonce, jako by na harfy hrál. Teď běžel voříšek lesem jako černo-černou chodbou. Ale najednou se před ním dělalo stříbrné světlo, harfy jako by hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusálky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehincí, že ani rosu z trávy nestřásli.
Inu psí rusálky to byly. To poznal voříšek hned, protože jim chyběl ten jistý zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusálky tančí, prohánějí se, ale tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébělko pod nimi neohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začne-li se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusálka, ale bílý pes. Ale žádná se nepodrbala, ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, že to byly rusálky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedli rusálky hlavy a začali jemně krásně vít a zpívat. Kde pak ani orchestr v Národním to tak nedovede. Když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusálky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější. Ptal se tedy pán Bůh psů, proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes, víš, pane Bože, těm ostatním zvířatům nic nechybí, ale my psi máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že si ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám psům tuze chybí. Pročeš, o pane, splň naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se pán Bůh a řekl, přineste mi nějaké kosti. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí. Zkrátka ode všech zvířat, jen žádnou psí kost ne, neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. Byla pak těch kostí velká hromada a z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému se může čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně. Jen psí věrnost ne, jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusálky znovu. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a veliký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad? Ptali se rusálky dychtivě. Inu, povídá stará víla, je to takový sál přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale neokousaných, kde pak. Je na nich tolik masa jako na husím stehínku. Pak je tam uzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic. A na těch střívkách je prejtu na prst tlustě. To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal, kde je ten poklad, kde je psí poklad.
V tu chvíli zmizely rázem všechny psí rusálky i stará psí víla. Nebylo tu nic než stříbrný palouček, ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusálek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černo-černá hradba. Tu vzpomněl si Boříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuřivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí.

a teď se duše kaj a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je můj kraj.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj,

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rusko oznamuje, že zachytilo plán útoku na sobotní přehlídku oslav Dne vítězství 9. května. Takto se chovají nacisté na Ukrajině. Ideologií Zelenského chunty je totiž banderismus, který během druhé světové války přímo prováděl vyvražďování a genocidu obyvatelstva ve spolupráci s Němci. Oslava vítězství nad těmito zločiny, na které současná ukrajinská vláda otevřeně navazuje, je tedy logicky pro ně bolestivá a snaží se udělat nějaký teroristický čin proti tomu. Ruská vláda však už vydala jasná varování, že odpověď Moskvy na porušení víkendového příměří během oslav by byla drtivá. Obyvatelé Kyjeva, kteří zůstanou ve městě, prý uvidí na vlastní oči přílet orešníku. Rusko opakovaně projevuje diplomatickou dobrou vůli a ochotu omezit se v nepřátelských akcích použití síly, a to přesto, že disponuje dostatečnou vojenskou kapacitou k tomu, aby konflikt skončilo během několika minut. Stejně jako o Velikonocích dává znovu ukrajinským nacistům šanci se domluvit. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou současní sebevrazi v Kyjevě ochotni v tomto ohledu spolupracovat. Moskva oznámila příměří jednostranně, což je pochopitelné s ohledem na skutečnost, že Ukrajina podobná jednání dlouhodobě odmítá. Aktuální článek nám proto o tom píše novinář a geopolitický konzultant Lukas Leiros.
1: Na stránkách protiproud.info

kytice závoj, slzy. I štěstí rozplakává, jak je to hezké.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

po domech, jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: krásné, zlo jedmám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Osmdesátky o osmé.

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal upřímně jak kůň. Mám 16 roků dceru, tam má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychoval a nemuselo se stať, co se stalo. Car já nebyl, bych se nechal vykyvat.

moju fazolu, kara všeckovi. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to vy. Ze vzduchu hajny už počuchu, cítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Zariá s tchořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež

0: Vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se cakra vedle. Sary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Je 9. Večer se mění v noc.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Před kamerou, za kamerou. Kapitola 8. o tom, jak slavný malíř Pablo Picasso přispěl k mezinárodnímu věhlasu ostravské televize.

Brzy po zahájení vysílání roku 1961 začala do ostravské televize posílat krátké příspěvky, scénáře a literární texty mladá novinářka Květa Škutchanová. Pracovala tehdy jako redaktorka v ostravském rozhlasu, ale budoucnost viděla v televizi. Nabídku na stálé televizní angažmá tehdy dostala nejen z Ostravy, ale i z brněnského studia, které na začátku 60. let zahajovalo vysílání. Pro Ostravu se rozhodla, protože jí tehdejší šéf programu Jan Neuls nabídl místo v redakci uměleckého vysílání. To byl její sen. Stálému televiznímu úvazku a městu Ostrava zůstala věrná celý zbytek života.

První svůj pořad z března 1962, věnovaný tajemství řemesla hudebního skladatele, nazvala Květa Škutchanová Začátek v dur. Byla to pro mě velká zkušenost, vzpomínala později. A došlo mi tehdy, že televize je vlastně zázrak, protože je v ní možné opravdu všechno. Například jsem panu režisérovi do scénáře předepsala, aby z Hradce nad Moravicí nechal do studia přivést historický klavír bratří Erhardů. Roku 1811 prý nad ní hrál na místním zámku sám Ludwig van Beethoven a já byla fascinovaná, že ten vzácný nástroj smím ukázat před kamerami. Byla to opravdu velká drzost, ale u nadřízených mi prošla, i když museli klavír kvůli rizikové přepravě nechat pojistit na několik milionů. Realizace zdánlivě neuskutečnitelných nápadů a vymýšlení originálních postupů bavilo Květu celý život. Už v lednu 1963 se díky její iniciativě zrodilo neobyčejně zajímavé z hlediska televizní tvorby takřka revoluční hudebně baletní dílo, inspirované tvorbou jednoho z největších malířů 20. století. Pořad byl nazván Picassiada a při jeho natáčení se sešli tvůrci mnoha uměleckých oborů. To je právě úkol dramaturga, poznamenala k tomu Květa Škutchanová. Dramaturg musí pořad nejenom vymyslet, ale především dát dohromady tvůrčí partu, schopnou dovést základní myšlenku, třeba zdánlivě nesmyslnou, do konce. Na archivním cyklostylovaném výtisku scénáře Picassiady, poněkud omšelém, je v kolonce autor námětu a scénáře, kromě Květy Škutchanové, uveden i Oldřich Pukl, její bývalý kolega z rozhlasu. Často spolu mluvili o ostravské hudební scéně a v té souvislosti často padalo jméno ani ne 40-letého ostravského skladatele moderní hudby Karla Kupky. Zmínka o něm nesmí v našem vyprávění chybět, stejně jako jméno výtvarníka Otakara Schindlera, obdivovatele Picassova a Ovidiova cyklu Metamorfózy. Nápaditou choreografii Picassiády vymyslel Pavel Šmok, zakladatel pražského komorního baletu, který měl už za pár let šířit věhlas českého moderního baletního umění na mnoha zahraničních scénách. Jedno jméno ale zatím nepadlo. Jméno režiséra Ivo Stolaříka. Ve studiu byl zaměstnán jen v pomocné profesi, jako takzvaný režisér dne. Jeho povinností bylo sledovat, zda jsou jednotlivé pořady vysílány v průběhu dne ve správném pořadí, jestli jsou hlasatelky dokonale učesány a zda je během vysílání ve studiu klid. Stolařík byl ale vzdělaný mladík, muzikolog, a když mu Květa Škutchanová přinesla scénář inspirovaný moderní hudbou, moderním baletem a moderním výtvarným uměním, pochopil, že jde o dílo vymykající se běžné produkci. Moc peněz jsme na realizaci nedostali, vzpomínal později. S o to větším nadšením jsme se ale pustili do zkoušení. Rozložili jsme na podlaze Picassovy kresby, polehali kolem nich a Kupka nám k tomu pouštěl z magnetofonu Sonet Duo svou symfonii.
Šmok zase vymýšlel a okamžitě předváděl taneční kreace. V týmu skvěle pracoval i kameraman Milan Vilím. Sepsali jsme přesný scénosled záběrů, střihů a prolínaček a vypracovali jakousi grafickou partituru. Poznámek stále přibývalo, až jsme se v nich skoro přestali orientovat. V Ovidiově opusu jsem vyhledal nejvhodnější hexametry do úvodu všech čtyř částí partitury. Než jsme došli ke konečnému tvaru, znali jsme všichni čtyři, Květa, Pavel, Milan i já, celou více než hodinovou baletní inscenaci obrazově i pohybově dokonale z paměti.

Také výtvarník Ota Schindler zápasil s financemi. Nakonec se mu podařilo přesvědčit televizní kulisáky, aby skoro zadarmo realizovali poměrně náročnou dekoraci, splývající sněhobílý horizont svázaný v prostoru s podlahou. Na bělostném pozadí výrazně vynikly černé kalhotové trikoty a vypracované postavy tanečníků. Děvčata měla na sobě černé trikoty celotělové, což dodávalo pohybovým kreacím na bílém pozadí působivý až přízračný charakter. Výsledkem byl jednotný prostor naplněný hudbou a jakoby prozářený jasným světlem. Zdůrazňovalo to nadčasovost a jakýsi vyšší smysl hudebně baletního díla. Bělostná dekorace byla v náznacích obohacena o jednoduché černým uhlem na bílý podklad načrtnuté kontury Picassových kreseb. Autor moderně koncipované symfonie, skladatel Karel Kubka, byl Kvapilovým žákem. V době, kdy se jeho Picassiáda dostala na obrazovku, mu bylo teprve 36 let. Působil tehdy jako dirigent a korepetitor ostravské opery. Mladistvé myšlení, nesporný talent a schopnost vstřebávat nejmodernější podněty hudebního světa mu i v budoucnu přinášely úspěch. Ostravský televizní experiment na diváky mocně zapůsobil. Hudba, obraz, pohyb, střihová skladba i mluvené slovo v něm hrály naprosto rovnocennou roli. Nic podobného se dosud na československé obrazovce neobjevilo. Ani v jiných evropských televizích nebylo v 60. letech minulého století obvyklé uvádět v televizi baletní díla. Ostravská Picassiáda byla revoluční, odvážná a dá se říci převratná. Možná i proto, že téměř všichni tvůrci byli mladistvého věku a samozřejmě mladistvého myšlení. Oceňován byl především výkon, který pod vedením choreografa Pavla Šmoka předvedli členové baletního souboru Ostravského státního divadla. Hana Šarounová, Ellen Kolombová, Albert Janíček a Rudolf Brom. Tisícileté Ovidiovy verše recitovala skvěle Drahomíra Šípová, maminka dnešního populárního moderátora televizní Všechno party Karla Šípa. Některé textové partie přednášel také Jiří Adamíra, který brzy po premiéře Picassiády odešel do Prahy. Ostravskou státní filharmonii dirigoval Jiří Waldhans. Režisér Ivo Stolařík vzpomínal, cituji, v té době se všechny pořady vysílaly živě, takže pro celý štáb vždy všechno definitivně skončilo odvysíláním závěrečných titulků. Svým výkonům jsme pokaždé dávali absolutně všechno a přirozeně to platilo i o Picassiádě. Netušili jsme ale, jak ohromný ohlas tento pořad vyvolá. Do redakce začaly proudit desítky nadšených dopisů. Jeden z nich napsal solista Pražského národního divadla, ostravský rodák Přemysl Kočí, cituji. Byl jsem ohromen vynikající úrovní všech, kdo se na pořadu podíleli. Účinkujících kameramanů, zvukařů, střihačů, baletních solistů a pochopitelně režiséra. Byl jsem na tu svou Ostravu nesmírně pyšný, dodával. Dopis plný chvály podepsala někdejší filmová diva Hana Vítová, která se na pořad dívala ve Vídni.
Picasiáda byla totiž vysílána celostátně, tedy i z nového brněnského vysílače Koyál. Jehož signál bylo možné zachytit na rakouském území. Pochvalnými větami na korespondenčním lístku přispěl i herec Jan Werich. Ani noviny nešetřili chválou. Jeden z kritiků například napsal 3 dny po vysílání do deníku Nová svoboda. Cituji. Tvůrci úspěšně využili k dosažení působivého účinu syntézy prakticky všech jednotlivých uměleckých oblastí, jindy od sebe oddělovaných a svébytných. Přidala se i Mladá fronta, rovněž cituji. Pořad byl mimo jiné příležitostí zamyslet se nad tím, oč bohatší je hudba a umělecký tanec, jde-li o vyjádření lidských citů, vášní a tragédií.

Nevídaný ohlas způsobil, že 2 měsíce po živě vysílané premiéře 18. března 1963 byla Picassiáda inscenována před kamerami znovu a tentokrát navíc zaznamenána pomocí takzvaného telerekordinku v Ostravě dosud nikdy nepoužitého. Byla to poněkud složitá technologie. Program byl vlastně v ostravském studiu snímán živě elektronkovými kamerami, signál se po trase odesílal do Prahy a teprve tam byl souběžně zaznamenán na filmovou kameru. Ta snímala obraz i zvuk online z televizní obrazovky. Film byl pak v laboratoři vyvolán a použit k reprízám. Zajímavý podíl na úspěchu březnového v pořadí 2. a tedy zaznamenávaného vysílání Picassiády měl ostravský střihač Herman Onajzer. Jeho angažmá v pořadu svědčila o unikátních personálních poměrech, které panovaly v ostravském studiu v prvních letech vysílání. Herman, kterému tehdy bylo teprve 25 let, byl do televize přijat jako podnikový řidič. Teprve později dostal příležitost asistovat u kamery a nakonec mu byla svěřena dokonce samostatná funkce kameramana. Vystudoval Pražskou filmovou fakultu a v 70. letech spolu s kamarádem, režisérem Františkem Mudrou, natočili seriál Po loveckých stezkách, do té doby nejrozsáhlejší dokumentární cyklus o přírodě v historii československé televize. Pokud jde o Picassiádu, vymyslel Herman Onajzer, který seděl u stříhacího stolu v přenosovém voze, originální způsob prolínání záběrů jednotlivých kamer. To umožňovalo umísťovat střihy, prolínačky a obrazové motivy z pohyby tanečníků přesně tam, kam je v hudební partituře umístil scenárista s režisérem. Dodejme, že v té době se prolínačky elektronkových přenosových kamer téměř nepoužívaly, protože byly nepřesné a znepřehledňovaly takzvanou obrazovou řeč. Působivého dělení záběrů Picassiády si všimli i kritici. V Literárních novinách jeden z nich napsal, cituji, největší přednost snímku byla v čistých muzikálních střizích a v promyšleném používání detailů a dvojexpozic. Poděkujte střihačům, znělo doporučení tvůrčímu štábu. V polovině roku 1963 se díky četným žádostem diváků Picassiáda vysílala ještě jednou, po třetí, tentokrát z klasického filmového záznamu. Byla prostě natočena běžnou filmovou technologií, záběr po záběru, 35 mm kamerou v klasickém filmovém studiu. Něco takového bylo v Ostravě naprosto nevídané. Natáčelo se ze soboty na neděli v květnu 1963 za pomoci zvukového vozu z bratislavské Koliby. Ve svých pamětech na to vzpomínal Ivo Stolařík. S Pavlem Šmokem jsme byli několikrát v Bratislavě, kde jsme s režisérem Maximiliánem Remeněm film stříhali a dokončovali. Dovolili nám ovšem pracovat jen v nočních hodinách, abychom nepřekáželi běžnému provozu. Tak se stalo, že jsme jednou unavení při zpáteční cestě z Bratislavy do Ostravy sjeli s autem do příkopu, odkud nás musel sedlák z nejbližší chalupy ještě před svítáním vytáhnout koňským potahem. Naštěstí
jsme to přežili.

Už jednou jsem citoval ze stránek Literárních novin, které byly v 60. letech minulého století velice prestižní tiskovinou. Na začátku normalizace bylo vydávání Literárních novin pro svou přílišnou svobodomyslnost zakázáno, ale do té doby je dychtivě četli čtenáři z nejrůznějších vrstev společnosti. Slovo Literárních novin mělo velkou váhu. Bylo proto velmi důležité, jaký bude mít v kulturní rubrice tohoto týdeníku ohlas to či ono nové dílo, knížka, film, výstava či inscenace. Cituji z kulturní rubriky Literárních novin. Experiment přinesl užitek trojnásobný. Dramaturgický, choreografický a televizně inscenační. Bez přehánění. Tak zajímavou, originální a kurážnou domácí baletní kreaci jsme na našich obrazovkách ještě neviděli. Zároveň ani dílo tak zdařile televizní, účinné a přitom vůči tanci citlivě využívající specifických dispozic televizní techniky. Základem úspěchu byla ovšem již samotná taneční kompozice Picassiády, doslova jiskřící překvapivými nápady, tvarovými neologizmy a vyhraněnou osobitostí choreografického nápadu. Konec citátu. Co dodat? Picassiáda, natočená jen nedokonalými technickými prostředky a vlastně jen díky nadšení svých tvůrců, vyhrála. U diváků, kritiků a, co bylo neméně důležité, také u televizních šéfů. Díky jejich mlčenlivému souhlasu se zase o něco víc pootevřely dveře k zajímavým experimentům, originálním nápadům a neotřelým tvůrčím myšlenkám. U kolébky toho všeho stála mladá dáma, dramaturgině Květa Škutchanová. Do televize přišla z rozhlasu doslova před pár měsíci, ale prokázala, že se rozhodně nebojí vydat na dosud neprozkoumané vody. Všem novinkám vždy fandící programový šéf ostravské televize Jan Neuls, který ji do literární redakce pozval, si mohl připsat další plusový bod. Bohužel nebude trvat ani 10 let a ten kladný puntík mu bude změněn na minusový. A také jeho podřízená Květa Škutchanová jen tak přežije útok normalizátorů. Převratné dílo však již bylo na světě a nesmazatelně zapsáno na čestnou listinu československé televizní tvorby. A uveďme ještě něco. Filmová verze Picassiády byla v polovině 60. let poslána na televizní přehlídku do Salzburku a poté přihlášena do mezinárodní soutěže ve francouzském Cannes, kde roku 1964 získala hlavní cenu pro mladé umělce a čestný diplom za mimořádně zdařilý experiment. Tak se stalo, že regionální studio, teprve nedávno založené, zazářilo i na mezinárodním poli. Ujišťuji vás, že to nebylo naposledy.

0: bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
1: Před kamerou, za kamerou. Kapitola 9. O tom, jak ostravský lehár očaroval.
0: Slyšíte Hvězdu. Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
1: Před kamerou, za kamerou. Kapitola 9. O tom, jak ostravský lehár očaroval.

Vladimíra Brázdu. V 60., 70. a 80. letech minulého století vždy elegantního a dobře naloženého propagátora lehkonohé múzy objevila pro televizi ostravská redaktorka Květa Škutchanová. Oba se znali z rozhlasu, odkud Květa přišla do televize roku 1962. Herec Josef Beck o Brázdovi prohlásil, že to byl, cituji, poslední znalec a nadšenec operety. A přidám další citát, tentokrát skladatele Jindřicha Brabce, který prohlásil, že, znovu cituji, u nás bylo jen málo kumštýřů, jejichž jméno se stalo, tak jako v Brázdově případě, synonymem žánru. Herec Josef Langmiller dodal, že některé historky o tomto prostořekém operetním švihákovi se dají vyprávět jenom v úzkém kruhu. No, uvidíme.

Pro Květu Škutchanovou nebylo vlastně příliš obtížné dostat operetního mága do televizního studia. Cituji. Věděla jsem, že hraje velmi zručně na klavír na jakékoliv zadání a že při rozhlasových relacích skvěle odvádí hudební improvizace. V pauzách mezi nahráváním přitom dokázal neunavně bavit vtipnými historkami všechny, kdo byli ochotni poslouchat. Přesvědčit ho, aby se posadil ke klavíru před televizní kamery a požádat ho, aby v tom prostě pokračoval, nebylo vlastně těžké a jednou k tomu muselo dojít. Konec citátu. Byl tady ale jeden zádrhel. Nelze totiž rozhodně tvrdit, že by operetní žánr, stvořený především pro elegantní salony, byl v regionu umouněných havířů a hutníků zvlášť oblíbený. Mladá redaktorka však věřila neochvějně ve vypravěčské umění a improvizační talent svého kamaráda. Zalistovala v učených knihách, nastudovala dílo podunajského operetního velikána France Lehára a navrhla rozhlasovému příteli, aby provedl televizní diváky nejzajímavějšími zákoutími jeho tvorby, včetně krátkých hudebních improvizací. Brázda to svedl dokonale hned na poprvé. Seděl ve fraku na otočné stoličce, preludoval na klavír, obracel se tu ke kameře, tu k divákům, zpíval, vyprávěl, hrál. Dokonalá show. Okamžitě se stal hvězdou. Od roku 1963 až do konce 90. let vystoupil v desítkách, možná stovkách televizních pořadů, vysílaných zpočátku živě, později ze záznamu, vždy však společně s publikem, které na jeho vystoupení spontánně reagovalo. Brázdův speciální televizní talent bystře zaregistrovali kolegové z branže, dirigenti, zpěváci i herci. Získal si je i sympatickým lidským přístupem. Například jazzman Gustav Brom napsal, cituji, Vladimír Brázda to byl pojem pro kamarádství a kolegialitu. Setkávali jsme se jenom sporadicky, ale vždycky to bylo krásné a dobře se na to vzpomíná. Konec citátu. Také slavný pěvec Pražského národního divadla Eduard Haken vysekl kolegovi poklonu. Byl to muzikant tělem i duší. Nepřestával jsem obdivovat jeho hudební posedlost a jeho dokonalé doprovazečství.

Konec citátu. Na sklonku života popsal Vladimír Brázda svoje televizní zkušenosti ve vzpomínkové knížce, z níž cituji se svolením jeho dcery Kateřiny Herkové. Nikdy nezapomenu na Hošťálkovický kopeček nad Ostravou. Kolem jsou samé lesy a louky a v dálce dýmá město. Oč byl ten kopec větší, oč větší a vyšší byla televizní věž na jeho vrcholu, o to menší prostor byl dole v malé chaloupce, do níž se vcházelo okolo drobného jezírka. Nevím, jak tomu prostoru vlastně říkat. Rozhodně vstupní chodba nebo hala vysílače byla rozlehlejší než místnost, která se honosila pyšným titulem studio. Konec citátu. Vysílat odtud bylo hotovým dobrodružstvím. Ráno nasedla televizní parta do mikrobusu, jelo se nahoru na kopec, tam se pořad párkrát projel, spočítala se přibližná stopáž, v krátké pauze Brázdu nalíčili, navlékli ho do fraku nebo do smokingu a v Praze hlasatelka oznámila, že se přepojuje na Ostravu. Na kameře se rozsvítilo červené světýlko, pokračuje operetní hvězda a jelo se. Měl jsem celý pořad pochopitelně v hlavě, protože autorka Květa Škutchanová mi všechno pečlivě připravila do scénáře. Moc jsem se ale koukat do papíru nemohl, ba ani noty jsem na klavíru neměl. Jakýmsi nepsaným požadavkem tohoto druhu pořadů bylo, že všechno musí vycházet jakoby z mé hlavy a působit na diváka jako naprostá improvizace. Když se něco nepovedlo, nebylo možné říci pardon, diváci prominou, pan kapelník se přehmátl. Všechno šlo rovnou do vysílání. Musel jsem tedy nepřetržitě bojovat.

Televizní pořad Brázdova žánru, dnešními slovy jakási hudební, improvizační, zábavná talk show trvající hodinu, jindy 40 minut, délka už nehraje rozhodující roli, nebyla rozhodně pro hlavního účinkujícího Procházka růžovým sadem. Vždyť nesměl během vysílání ani sledovat hodinky a odhadnout, kdy je vlastně třeba pořad zakončit. Sledoval jsem za skleněným oknem po očku režiséra Zdeňka Havlíčka, svěřoval se Brázda. Během pořadu, když se nic nedělo, sedával celkem klidně. Jakmile však vstal a přilepil nos na sklo, bylo zlé. Buď jsem něco neudělal tak, jak jsme se domluvili, nebo jsem byl příliš pomalý a do závěru pořadu zbývalo už jen pár minut. V tom případě mi ukázal na ruce třeba 3 prsty na znamení, kolik minut mi zbývá. Pak jeden prst schoval, pak další, a když zbyl už jenom jeden, bylo mi jasné, že dokonce zbývá jenom několik desítek vteřin. Bylo to dost napínavé, jako by mi tím vztyčeným ukazovákem hrozil. Když jsem takzvaně přetáhl, režisér se zoufal zakymácel a udělal zoufalý pohyb, který znamenal, že právě padá z 3. cimbuří Vysokého hradu. Zbývalo jediné. Ať jsem byl ve svém vyprávění v kterémkoliv místě, musel jsem bleskově zareagovat a vyslovit jen závěrečnou naučenou větu, že příště na sebe snad budeme mít víc času. Zatmívačka, titulky, konec. A jelo se z kopce dolů do Ostravy, kde se obvykle celé vysílání a všechny brepty, chyby a nedostatky podrobně probírali v baru Salajka v mezipatře hotelu Imperial.

Diváci Brázdovy pořady milovali. A nejenom Brázdu samotného. Například v seriálu Melodie vzpomínek se objevila řada oblíbených zpěváků, komiků a herců zcela odlišných žánrů, většinou Vladimírových kamarádů. Jára Pospíšil, Lída Slaná, Nelly Gajerová, Karel Fiala, z Brna Rudolf Lampa, z Olomouce Ladislav Kramosil, také Josef Beck a Josef Abel, dále hvězdy Pražského národního divadla Jiří Zahradníček a Ivo Žídek, skvělý ostravský komik Josef Kobr a další členové ostravské operety, například bratr Petra Čepka Karel a další přátelé a kamarádi. Brázdovy recitálové seriály byly vysílány pod nejrůznějšími tituly. Cyklus Skříňka s líčidly byl uváděn v letech 1964 až 66 a dočkal se mnoha pokračování. Stejný divácký úspěch si vydobil i seriál Země úsměvů a snů a vzpomínkový charakter měl také cyklus Rodáci a krajané, v němž o svých rodinných kořenech a hudebních či hereckých začátcích vyprávěli Brázdovi přátelé Beno Blachut, Marie Podvalová, Přemysl Kočí, Eduard Haken, Zdeněk Otava, Václav Bednář či Theodor Šrubas. Vždy usměvavý ostravský lehár při těchto návratech do minulosti nejenom čaroval prsty po klávesách a pečlivě dbal o to, aby hosté měli skleničky plné, ale často byl postaven i před nelehký úkol doprovodit herce a zpěváky v áriích a písničkách, které nebyly předem připraveny. Vždy ale obstál excelentně, byl mistr improvizace. Protože se Brázdovy recitály natáčely díky jeho vypravěčskému a hudebnímu talentu v podstatě online, jak se v televizi říká jednak jedné, bez oprav, docházelo občas k velice kuriózním situacím. O těchto nečekaných zádrhelech se šířily doslova legendy a vyprávění o nich, v čemž vynikal hlavně Pepík Kobr, sklízelo velký úspěch všude, kde se scházeli příslušníci hereckého stavu.

jednou pozval Vladimír do pořadu Rodáci a krajané svého velkého kamaráda, spisovatele a básníka Josefa Kainara. Udělal to předtím už několikrát, ale Kainarovi to nikdy nevyšlo. Všichni byli rádi, že tentokrát konečně přijede. Ale den předem, kdy už se všichni účinkující sešli na zkoušce, se Kainar znovu omluvil telegraficky, že má v Praze nějaký důležitý zástoj. Tak se rozhodlo, že vzácnému hostu bude dovoleno, aby mimořádně do Ostravy přiletěl až příštího rána prvním leteckým spojem, rovnou do vysílání. Nevím, jestli je možné Josefu Kobrovi věřit všechno, co, jak se říká, dá do placu, ale stojí za to ocitovat jeho verzi následujícího děje. Ráno jsme byli všichni připraveni k natáčení, vzpomínal populární komik. Bylo 8:30, letadlo s básníkem na palubě mělo být už dávno na letišti v Mošnově, ale Kainár nikde. Produkční Hanka Juračáková volala na letiště a bác, jak se říká, rána do rozpočtu. V Praze mlha, letadlo nemohlo odstartovat. Blížil se začátek natáčení a vzácný host, tolikrát v minulosti očekávaný, seděl v hale na ruziňském letišti. Pořad se měl jako obyčejně vysílat živě. Nebylo ale možné divákům u obrazovek vysvětlovat, že nejdůležitější a předem avizovaný host před kamerami nebude. Režisér Zdeněk Havlíček si ale věděl rady. Vzal si stranou účinkující každého zvlášť a nařídil jim postupně, aby každý o pár minut prodloužil svoje povídání. Nezbylo jim, než v zájmu úspěchu vysílání souhlasit, ale dovedete si představit, co tato rychlá a nečekaná změna znamenala pro samotného Vladimíra. Všechno se totiž dohodlo doslova lusknutím prstu a Vladimír vůbec nevěděl, o čem kdo bude povídat a hlavně jak dlouho. Navíc to mělo být vtipné. Vysílání naštěstí dopadlo dobře, ale Vladimíra nejvíc mrzelo, že jeho kamarád, i když to závazně slíbil, ani tentokrát do Rodáků a krajanů nedorazil. Pozval ho potom ještě několikrát, ale Josef Kainar byl opatrný a už nikdy dopředu neslíbil, že se dostaví. Co kdyby zase padla mlha? Jeho vystoupení před ostravskými kamerami u Brázdova klavíru se odkládalo tak dlouho, až jednoho dne bohužel přišla zpráva, že Pepík Kainar, Vladimírův velký přítel a obdivovatel, už nikdy v žádném televizním ani jiném pořadu nevystoupí.

Brázdovy operetní a hudební recitály se každý rok výborně hodily zejména do silvestrovského vysílání, které bylo považováno televizními šéfy všech československých studií za mimořádně důležité. Podle jejich názoru prostě nepřicházelo v úvahu, aby divácká obec nedostala poslední večer v roce z obrazovky obvyklý příděl operetních melodií. Nikdo nesměl zůstat neobdarován. Funkci neotřesitelné silvestrovské jistoty plnil dokonale právě Vladimír Brázda. Je třeba říci, že televizní Silvestr býval už dlouho před koncem roku doslova noční můrou všech televizních dramaturgů, scenáristů a režisérů odpovědných za zábavný program. Celý rok se pracně dumalo, co by mohlo tentokrát na Silvestra takzvaně zabrat. Přispívat do všeobecného veselí musela vedle Prahy a Bratislavy samozřejmě i regionální studia. Zkoušelo se všechno možné, ale málo kdy se tvůrci strefili a dosáhli spokojenosti dvou nejdůležitějších skupin respondentů. Diváků na straně jedné a televizních šéfů na straně druhé. Přesto se vždycky vysílalo o 106. Hned na nový rok, den po Silvestru, padla do televizních kuloárů deprese. To se nešťastní dramaturgové, režiséři a scénaristé dozvídali ze všech koutů a chodeb, jak vlastně měl ten včerejší televizní Silvestr vypadat a jak nemožný zase byl. A co bylo nejhorší, už v polovině ledna, brzy poté, co byli hříšníkům náležitě umyty hlavy, zasedla na Kavčích horách takzvaná vyhlášená silvestrovská komise pro příští rok. Byl to poradní orgán soudruha ústředního, bádající, s čím pokud možno k popukání veselým přijde televize zase za rok. Ostraváci to měli jednoduché. Kavčí hory si totiž nepřáli většinou nic jiného než ostravského lehára. Opět ve fraku, opět u klavíru a opět ve skvělé náladě, s tanečnicemi a baletkami v popředí i v pozadí. Podíl zářivé operetní hvězdy na úspěších ostravské televize byly už od počátku 60. let značný. Pokud jde o produkci redakce Zábavy, což byla Brázdova vysazená platforma, lze jeho osobnost srovnat snad jenom s hollywoodskými hvězdami. A když budeme o něco skromnější a použijeme ostravské měřítko, s osobností komika Josefa Kobra. Oba populární baviče Vladimíra s Pepíkem doplňovala a spojovala ještě osobnost třetí, neméně důležitá. Osobnost již zmíněného režiséra Zdeňka Havlíčka. Byl to velice nápaditý člověk s velkým smyslem pro humor, který celý život a celou svou kariéru věnoval hudebně zábavným žánrům. Vladimír Brázda, ostatně na přítele Zdeňka Havlíčka, nezapomněl ani ve svých pamětech. Cituji. Svůj osobní televizní štáb v čele s režisérem znám jako své boty. Proto jsem nejednou přemýšlel, jak včas a rychle rozehnat bouřkové mraky, když spolupráce zaskřípe a nejde všechno tak, jak má.
Přiznám se, že nejsem žádný diplomat. Slovy a jazykem vládnu jenom v mezích normy a výmluvnost nepatří v prekérních situacích k mým přednostem. A tak jsem vymyslel ryze svůj brázdovský způsob krocení divokých režisérů. Jakmile se na place schyluje k bouřce a napětí stoupá, když se rozhostí všeobecné ticho, vrhnu se ke klavíru a doslova zatnu prsty do kláves. Pokud jde o Zdeňka, stačí jediné, spustit jeho oblíbenou melodii z muzikálu Když je v Římě neděle. Pan režisér okamžitě zíhne, sklopí uši a po několika taktech je jako Mílius.

Tak jako všechno v životě, ani v televizi se nedá nic dělat jenom tak, jako by o nic nešlo. U lidí za kamerou i před kamerou by nemělo chybět cosi, co se dá nazvat posedlostí. Mluvím o režisérech, redaktorech, bavičích a moderátorech, pokud možno o všech lidech ve studiu. Televize zkrátka potřebuje kameramany a techniky zapálené pro věc, potřebuje nadšené režiséry, producenty a jejich asistenty, ale i kulisáky, stavěče a řidiče přenosových vozů a možná, promiňte, i strážné, kteří v dešti, mrazu a slotě v noci hlídají, aby nikdo z kolem jdoucích nepoškodil třeba jen náhodou k zítřejšímu natáčení připravenou techniku. S jejíž pomocí se bude vysílat právě ten náš skvělý pořad. Přesně takové osobní zaujetí a tak veliké srdce projevoval při každé příležitosti, při každé zkoušce a natáčení operetní šaman a kouzelník Vladimír Brázda. Stopa, kterou se svými kamarády, kolegy a spolupracovníky zanechal kráčeje lehkou chůzí náročným minovým polem televizní hudební zábavy, patří k nezapomenutelným. Stal se skutečným televizním fenoménem. A přestože už mezi námi dávno není, jeho milovaná opereta v srdcích televizních pamětníků stále žije.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů takzvané druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici Hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu, stejně jako v minulosti, česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

Já vím, že den jak dým mizí mi vdál, kam dám dnes hlavu svou.

0: zlatý klas a zrno v něm, co bych si víc přál, co bych si víc přál.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: noc s hvězdou.
1: Na příslušných místech bylo totiž rozhodnuto, že na příště vám pro zrání současně opravdu jsme právě ze včerejší relace, že nemoc zvaná mlínské kameny nemůže existovat. Je dlužno toto rčení opravit i na správné žlučové kameny. Žakstvo všech škol, naši drobotinu, upozorňujeme na nová nařízení jazyková. Bylo rozhodnuto, že obojetné souhlásky beseleme pese veze za vozem se zrušují úplně, takže po těchto písmenkách se ani tvrdé ani

rovněž od 1. dubna píše se po F pouze tvrdé I s výjimkou slova Zimbabwe. Nyní zařadíme do programu ještě dechové desky. Tedy první dechová deska

0: Noc plná hvězd.
1: Některé události nastanou v pravou chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. A my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. To je záležitost banální. Ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý a snadno likvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které mění barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. Taky tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Vidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které mění barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. Taky tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak.

a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, kdy prostřený stůl svítí jak souhvězdí. Dítě naléhá, aby nadílka byla už před večeří, a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle, do chvíle, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, stoupali právě po schodech. Ozvala se rána. Bydleli jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to tehdy napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé a nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadlou do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající, jako onen Angličan hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to rovnou, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice, snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se toho a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dneska vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, řekl bych, šmahem. Ale to již vstupovali hosté, poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Totiž padaly. Nedá se říci padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá, ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pokusil jsem se popohnat jak podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli. Nejvíce v obličejích. Posléze jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jak si to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu už sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk si už oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držtkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala. Ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo v podvečer štědrého dne, což samo už svědčí o tom, že to byla událost důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je urovnání ubrousků na prostřeném stole, anebo sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu, pomaloučku zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu.

vzácná situace. A co si v člověku to ví? Co si moudřejšího rozumu a silnější vůle a zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil? V nádobě byly 2 litry sádla, necelé, jak říká paní učitelka, ale i litr husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A tu tedy i zde již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval, ale myslím, že nejlépe bylo rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

napsal jsem si píseň. Je to píseň tato, melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju, já se kaju. Promiňte všichni doma.

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně.

0: noc s hvězdou.
1: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
2: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
1: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
2: Ze Silvestra.
1: Neříky, na Cikláre? No, to jsem si nějak zašel, pane Melichar.
2: No zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
1: No počkejte, snad do Prahy, ne?
2: Do Prahy.
1: No do Prahy.
2: Já jsem tady v Praze?
1: No pochopitelně jste v Praze.
2: A co bych tady dělal v sídelním městě?
1: No, sídlíte tady.
2: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
1: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
2: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
1: Sláma.
2: Co říkáte?
1: Sláma.
2: Sláma, když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
1: Co jestli
2: nemáte močáka?
1: Ježi, ne.
2: Nebo aspoň rychlokvašňáka.
1: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
2: A co takhle hltáne kláku, nebyl by?
1: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
2: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdyby přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
1: Já.
2: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
1: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho. Sila.
2: Já? No. Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
1: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
2: Jak to víte?
1: Teď já jsem tam byl s váma přece.
2: Sakra.
1: Nepamatujete?
2: U Mordýře.
1: No.
2: A co jsem tam dělal?
1: Striptýz.
2: Ajejejejejej.
3: Striptýz, to
2: Mě bolí hlava až po černic. Ale ostuda, víte?
1: Ne, ostuda.
2: Co říkáte striptýz?
1: Striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
2: Já, já ani nechci vědět, co bylo dál.
1: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
2: Kde to je?
1: To je tam v Kamenném hvozdu.
2: Ježišmarja, tam taky striptýz?
1: Ne, tam jste dělal Rothschilda.
2: Rothschilda?
1: Rothschilda.
2: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
1: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
2: Jenže, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
1: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
2: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
1: No jo, Brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichár.
2: Pracháče, to je právě to, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
1: Jdete, vy nemáte šindel, chudá a pomalá.
2: Ani jeden, proto já takhle dovádím.
1: Jo,
2: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez došky nad hlavou?
1: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
2: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
1: Počkejte, ale vy máte střechu?
2: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez došku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
1: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech, víte?
2: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu?
1: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za 4 rýnský?
2: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
1: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
2: Brko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
1: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
2: No.
1: A šindele, tedy došky.
2: Ty právě nemám, takže mi kape...
1: Na maják.
2: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
1: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
2: Starám se o fondy.
1: Děte, vy máte nějaký fondy?
2: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
1: No a co pak to došly?
2: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli s prachama.
1: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
2: no,
1: bez došku, no, bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
2: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočený až po krk.
3: Za hodinu bude půlnoc.
4: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Stejně taková podivná věc. Onehdy taky. Onehdy jsem čet povídku, snažil jsem se, byla delší asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal. To je...
2: To si, Jirko, musíš zvyknout. Lidstvu schází vděk.
1: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
2: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistu ve svým brožovaným životě, to byla nejedna křivda, nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
1: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
3: To věřím, já tě budu bavit tady.
2: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.
1: Například?
2: Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
1: Takový štěstí, že tě potkalo? To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
2: To nebyl strýc, to byl ras.
1: No, byl to Antoušek, ale psi měl krásný, tlustý, 150 zvířat, celý mění v tom bylo.
2: Mění v tom bylo. To uznávám, to je potom tragédie.
4: Tragédie.
2: Ovšem s mojí nějakou životní tragédií to se nedá srovnat. Tudy bych ti vyprávěl, to by byl hotovej námět pro román, dostat to do rukou pořádnej spisovatel.
1: No, kerej.
2: Kerej, třeba takový Balžám. No, Balžám zrovna by to krásně vykreslil.
1: Balžám?
3: Neznáš Balžáma? Podívej, jak se ti smějou. Je to trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám. Nezná přední spisovatel.
1: Co napsal, prosím tě, Balžám?
3: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
1: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte Blamáš. Honoré de Blamáš. Ano, leska,
3: bída, možná vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
1: Vy kdo?
3: Lingvisti, to a slyšíš lingvisti. Taky prvně.
1: Ano, ano.
3: My to vyslovujeme Honoré de Balžám.
1: Víš, jak to vyslovujete?
3: Ano.
1: Dost blbě.
3: Ale nebudeme se přijít, ano, je to prosím, trapný. Prosím, ano. Říkejme mu zkrátka důvěrně Honoré de.
1: Honoré de Blm můžeme říkat ještě.
3: Jo, tam jsme ano, stejný a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
1: Prosím,
3: jo?
1: Prosím.
3: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
1: Pardon, který měsíc? Červen, červenec?
3: Ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Lamáš.
1: No, když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
3: 3 a 9 měsíců. To vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
1: Narozeniny ve 3, 9?
3: Ty jsi nikdy neměl narozeniny?
1: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
3: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
1: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
3: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
1: Ano.
3: Tak já sedím takhle na zahradě ve slivenci.
1: Pod pupenci?
3: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci. A vedle...
1: Co oběšenci nebyli?
3: No, vychyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
1: Jetel.
3: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
1: A to stačil na jednou? To jste se museli hrozně nadřít.
3: Já bych ti rád vyprávil tu tragédii, když tuším, že se schyluje k další.
1: Ne, pardon, vrať se do slivence, ano. Vypovídej se, když máš touhu.
3: Naposled to říkám.
1: Ano.
3: Sedím na zahradě ve slivenci, děda sekerou sekal dříví a mě málem utěl prst.
1: A krvavá historka, který prstíček? Jedním očkem se podívá?
3: Tenhle. Takovejhle kousek metrovej chyběl.
1: No počkej, a co je to za tragédii, když tě děda netrefil?
3: Netrefil mě sice, ale buď z toho leknutí, nebo spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry, mu vypadla sekerka a prořízla mu holinku. A to je ta tragédie.
1: Tak to je u tebe tragédie. To je u mě plochá historka okresního formátu. To by se ti Honoré DB vychechtal. Takhle se světovosti nedopracujeme, kamaráde, takhle ne.
3: No není to světový, ale český románek na pokračování by to mohl být.
1: A co s ním, když víš, že my dva potřebujeme prorazit ven? Zrovna včera nám psal zrovna ten, no, ze Skotska, jak se jmenuje, Mr. Loch Ness.
3: Kdo nám psal?
1: Loch Ness, když to čet celý umáčený, to přišlo. Holinko.
3: Je to stejně smůla, že o nás dva se ve světě zajímají vždycky jenom příšery. No ale Jirko, to si měl říct, že ti jde o světovost.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

0: Noc plná hvězd.
1: Zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu, sněhu až pod okna. Děcka s jedným šláštukem na noze léců po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstra Aleš. Mrzne jenom praští a z komínu sa veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štúřil sa, bafal z gipsovky a spokojno sa díval na hromadu dřeva. Pěknúčký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Radost sa podívat. A však sa nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale včil už to má z krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána vyjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo sa chytil za tých pár chupů, co mu ještě na hlavě ostalo. Z hromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil sa jak na obrtlíku a s dřevem letěl do chalupy. Babušo, brala ste nové hromady? Ale co ťa vede, teď máme ještě staré v šopě. Ze sakrama zgúdal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už ze strachem lézl z lůžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho sa najviac obával, to sa splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektív Herlock Scholmes, ale zlodia ne a ne dopadnout. Kolej nocí nespál, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštělo. Kdo by to jenom mohl být? Že by snáď soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes plot. Ať už to bylo skrz slépky či husy. A strýc měli Tomáša rádi, jak sršně za košulu. No ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytit, pane Bože, daj mi rozum, lamentoval Tomáš a zúfalo sa tlúkl do hlavy. Když už nevyspáním sa sotva držal na nohách a nevěděl kudy kam, najednou dostal osvítení. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtúlil babušu, která myslela, že sa Tomáš zbláznil, lebo jí to neudělal už 20 roků a zavřel sa do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od toho dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak natah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali ve špohrelte oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jar teple. Tetka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konca dědiny padala omítka ze zdí a hajný šagan, který býval až u lesa v hájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to stama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvěří došky a dvérka z kamen vyletěly přes dveře na hnůj. Firhanti s muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmažka aj z máčků byli na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli, šmarja panenko, nedajňa čertom, a ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu probrali, měli oči vybúlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ještě týden potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla, no ale pámbišku, milý, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil, babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. a včil prapodivná žaloba. Strýc Šlajza žalovali. Pán soudci po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelným prachem a hodil Šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil načisto nevinůčko a filozofoval. Pane soudci, a kdo mě to může dokázat? Viděl mě někdo? Já si zase můžu myslet, že mě Šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polenek na svoje hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pambu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a nic jsem nevrtal. Kdyby byl rengen na myšlenky, pán soudci by v Tomášově hlavě něco viděli, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsou přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit. Tomáš děkuje, se spokojeným ušťořováním odchází a starý Šlajza brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do všech polének, lebo mě ještě vyletí do luftu celá chalupa. A Tomáš dodal. No, to bys měl, člověk nikdy neví.

povídka o neslušném Ježkovi. V jednom venkovském hotelu žil Ježek Erinaceus Europeus, jehož úkolem životním bylo chytat šváby peri planeta Orientalis. Žel bohu byl tento Ježek velký nemrava, který místo, aby chytal šváby systematicky, jak činí řádní a pracovití Ježkové, chytal jich vždy právě jen tolik, kolik právě potřeboval ke své výživě. Za to však odával se různým neřestem, jako například stával se alkoholikem, vypíje je pivo nalíčené na šváby. Působením alkoholu vyvinula se u darebného Ježka smyslnost a tu on při nejmenší příležitosti vnikal do hostinských pokojů a díval se, jak cestující se odstrojují a pozoroval, jak lezou do postelí. Za tohoto nešlechetného pozorování blýskaly se mu oči nezřízenou vášní a tím více zanedbával svých povinností, ačkoliv v přírodopise živočišstva pokorný Rosický, schváleno vysokým CK vynešením ze dne 25. června 1894 číslo 13914 pro střední školy stojí, že jsou ježkové zvířátka neobyčejně žravá a pravým dobrodiním pro lidské příbytky, kde zakrátko vyhubí šváby, cvrčky, myši, hlemíždě, žáby a podobně, a že v noci vycházejí na lup. Nemorální Ježek jednal vysloveně proti výzkumům pokorného Rosického. Klidně nechal šváby se rozmnožovat, myší si nevšímal a naslouchal rád cvrkání cvrčků za kamny a den ode dne s větší a větší chtivostí dívával se po pokojích na lidi lezoucí v nedbalkách do postelí. Sledovával celý děj odstrojování malýma očkama od někud z kouta jizby a když některý cestující převlékal si noční košily, tu zářil nemorální Ježek a radostně zacvakal ostrými korunkami svých stoliček a jeho čenich na způsob rypáčku přiostřený zašpičatil se smyslně. A když cestující zhasl svíčku, tu zesmutněl nemravný Ježek a někde v koutě schoulil se do klubka, čekaje žádostivě, až ráno cestující objeví se opět v nedbalkách. Časem se stávalo, že cestující v noci se rozsvítil a obyčejně botou zabíjel procházející se štěnice a Cantia lectularia po stěnách hostinného pokoje. Tu nemorální Ježek naráz přiklusal na místo, odkud viděl ozářené spodní kalhoty rozčleného cestujícího. Pro pedagogy hrozný příklad zkaženosti mravní, neboť Ježkovi nebylo ještě ani půl druhého roku. Jednou se stalo, že zarejdil za hostinským, když ten nesl sám nahoru do pokojů láhev vína. Ukryl se pod pohovku a když hostinský odešel, vylezl na světlo. Viděl dva tvory. Jednoho štětinatého a druhého dlouhovlasého. Přítomnost dvou naplnila ho údivem. Oba tvorové byli oblečeni. Zalezl tedy hanebný Ježek hněvivě do kouta a číhal na zvuk, který označil zouvání bot. Prozatím naslouchal. Je to strašné, pane Stránský, ale milostivá paní, no ne, to jsem si na vás nemyslela, pane Stránský. Odejděte do svého pokoje. Ráno už nějak vysvětlím blázník svému muži svou nepřítomnost. Což nevíte, že čest ženy je to nejdražší, co má? Tak daleko jsem to neměla nechat dojít. Byl to nevinný flirt s přítelem mého muže. A chudák dovolil vám doprovodit mne na výlet. Přece nesklamete důvěru mého muže. No jen odpovězte, zklamete nebo nesklamete? Je mě vás líto, ubohý příteli. Ježek nemorální slyšel, jak dlouho vlasá bytost vzdychla a jak ježatý tvor řekl zoufale. Dovolte, abych vás zatím políbil. Ozvalo se cosi, jako když Ježek kouše šváby. Takže nemorální Ježek, domnívaje se, že zde má kolegu, vyrazil ven z úkrytu právě pod roucha dlouhovlasé bytosti. Dlouhovlasá bytost se lekla a vstala. Ježatý pán ohlásil objevení Ježka. Prosím vás, vyneste ho ven na chodbu, prosila. Pan Stránský hrdině a obětavě přikročil k nemorálnímu Ježkovi
a nedbaje jeho ostnů vynesl ho na chodbu a vracel se do pokoje. Našel dveře zavřeny. Milostivá paní, otevřte. Jen jděte hezky spát vedle do pokoje, slyšel nemorální Ježek hlas dlouho vlasé bytosti. Zamkla jsem, odpuste, budu vám sestrou. A to byla také poslední slova, která slyšel v životě. Neboť ježatý pán, hledaje, na čem by si vylil zlost, rošlápl ho na kaši. A tak nemorální Ježek zahynul k radosti všech obhájců mravnosti, stav se obětí své necudné tužby.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.

0: Posloucháte stanici Hvězda, máme 9. května, přátelé. Před 81 lety skončila druhá světová válka. Doufám, že si sobotní ráno krásně s Hvězdou užíváte. No a my pokračujeme v nočním programu.
1: Noc plná hvězd.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčílený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustme, prosím, úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila?

0: Snad moji paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no de... Pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas.
1: Prosím? Porodnice, vydavitá, ha? A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Je 3, no samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka a maminka? Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím.
0: Že blahopřejete, jete,
1: no to se má, to se má.
0: A komu blahopřejete? Jo, mně. No děkuju, já vám taky,
1: jo.
0: Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
2: Profesor. Ano? U aparátu? Jak dceruška? A narodila? Rozumím, rozumím. Bohužel, moje paní, není tuším doma. Aha, no. Ano, já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar.
3: Praktik. Poradnice. A sestřička. Sestřičko, a co ve... Chlapeček.
1: No, sláva, sláva.
3: Sestřičko, a co ve...
1: Paní, zdráva. No, výborně.
3: Sestřičko, a co ve...
1: 52 centimetrů, no.
3: Klacek, po mně.
1: Ja.
3: Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No jo, to
1: malej.
3: A sestřičko, a co ve...
1: Jo.
3: Jo, já taky.
1: Já taky, jo. Sestřičko, a...
3: A co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím.
1: A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina, já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc.
4: Podnikový ředitel.
1: Ano? Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poroučím. Fotbalista.
5: Haló, haló, haló, haló, haló, sestřička, jo? Kluk? No ta sláva, kolik má nožiček? 10, ne, jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
1: Ahoj. A závěrem prodavač.
6: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka?
5: Bohužel nemám,
6: chlapečky došly. Jo, ale že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník.
7: Na do smrti navždycky.

0: Se stanicí Hvězda posloucháte stále, máme, jak už jsme před chvilkou řekli, nový den, sobotu 9. května 2026. Jak jedna z dneska čeká počasí, přes celou krásnou Českou republiku, přes všechny naše země české, bude kolem 17 stupňů. Tak doufám, že to bude i malinko bez mráčku, každopádně zítřek prý bude úplně jasná neděle. No a dnes ještě pozvu ve 13 hodin tradičně na dramatizaci, na krásný příběh, který nás čeká vždy v sobotu ve 13 hodin v 1 hodinu popoledni na stanici Hvězda. Dnes se můžete těšit na dramatizaci samozřejmě tajemného hradu v Karpatech od Žila Verna, a to krásnou rozhlasovou z roku 1972, kde se nám představí herci jako Jiří Adamíra, František Kovařík a nebo například také další. Tak vám přeju krásný poslech, no a pokračujeme samozřejmě v nočním proudu na Hvězdě, tak jak to máte rádi.
1: Už

0: Noc s hvězdou.
1: Slyšel jste někdy jméno Dmitrij Šostakovič?
2: Dmitrij Šostakovič, počkejte. Jo, já se pamatuju, že Ježek nám o něm povídával a že byl náramně nadšený jeho hudbou. To je ten mladý, slavný sovětský skladatel, ne?
1: Ano, ano. Dmitrij Šostakovič je asi největší žijící skladatel toho času vojín Rudé armády.
2: On je na vojně?
1: Velice na vojně. I když by sám snad chtěl být ještě víc. Bojuje dnes svou hudbou. Zahájil velikou symfonickou ofenzívu. A vyhrává na celý čáře. Když Hitler napadl Sovětský svaz, Šostakovič se hned hlásil do armády. Vojáci ho poslali domů, protože dobře věděli, že jeho pravé místo je u klavíru. Ale Šostakovič si nedal říct.
2: Já už si vzpomínám. Jak Němci začali loni oblehat Leningrad, že jo, tak se Šostakovič přihlásil do občanské civilní obrany.
1: Ano, byl tenkrát jedním z vůdců kompoziční školy Leningradské hudební akademie. Tak nastoupil svou strážní službu přímo tam, v akademii. Za náletu hlídkoval na střeše a pomáhal při hašení zápalných bomb. A o tom jsem právě chtěl mluvit v souvislosti s těmi můzami, co prý za války jsou sticha. Při těch náletových hlídkách totiž, když Leningrad hořel a nebe bylo plné ohňostrojů protileteckých baterií, když Hitlerovi bombardáky mu hučeli nad hlavou a leningradský lid po jeho boku den co den a noc co noc odmítal vydat své město fašistům, tenkrát právě Šostakovič složil svou sedmou symfonii.
2: Drazí přátelé u nás doma, o osudy Sovětského svazu se nemusíte bát. Protože když obležené město se jednou rukou brání a druhou píše symfonii, která už dneska vítězně obletěla svět, to je zárukou, že má zač bojovat a že mu patří vítězství. No a tak vojín Šostakovič, který s ostatními leningradskými občany bránil své krásné město proti zvěřinci pana Schickelgrubera, se stal prvním velikým básníkem Spojených národů.
1: Dokázal, že hovoří-li děla za lidská práva, nemusí muzy mlčet.
2: Ukázal, že doby vlasatých umělců ve slonových věžích jsou už dávno pryč. Ukázal, že moderní umění roste z lidu, z jeho krve a z jeho jistoty ve vítězství.
1: Drazí přátelé, my bohužel nejsme ani hudebníci, ani hudební kritikové. Nemůžeme vám toho tedy moc o Šostakovičově nové symfonii povědět. Ale tolik víme, že Arturo Toscanini svedl a vyhrál těžkou bitvu s Leopoldem Stokovským o privilej dirigovat první provedení této symfonie na západní polokouli. Úspěch v Londýně a v New Yorku nebyl o nic menší než úspěch v Moskvě. A jsou hudební odborníci, kteří tvrdí, že od dob Beethovenovy páté symfonie svět nic podobného neslyšel.
2: No mě pořád dělá ze všeho největší dojem to, že ta symfonie přichází z obleženého města a že země, která se brání největšímu a nejkrvavějšímu útoku historie, má ještě čas a sílu na zpěv.
1: Já myslím, že právě ten boj ten zpěv dělá. Sovětský lid stojí v prvních liniích bitvy za celé lidstvo. Pane, když víte, že bojujete za budoucnost světa, tak to musíte zpívat.
2: Všechny Spojené národy zpívají vítězný pochod. Zpívají si ve všech svobodných řečech společnou píseň. Zpívají američtí dělníci v muničních továrnách.
1: Zpívají vojáci, letci a námořníci.
2: Zpívají posádky lodí, které vezou na sovětskou frontu z Nového světa americké tanky.
1: To je, poslouchejte, krásná představa. Z Nového světa vede do Ruska nepřetržitý proud zbraní a válečného materiálu. A za ty tanky, letadla a zásoby poslal sovětský lid do Ameriky malou krabičku. Letadlo jí přivezlo z Kvibyševa do Teheránu. Tam byla naložena do auta a odvezena do Kahýry a odtud vzduchem přes oceán až do New Yorku. V New Yorku jí otevřeli, vyňali svitek mikrofilmu, zvětšili, okopírovali a odevzdali mistru Toscaninimu. Byla to Šostakovičova partitura sedmé symfonie. Sovětský svaz zaplatil za tanky 252 stránkami symfonické hudby.
2: Protože tahle válka se bojuje taky za krásu a za umění. Nejen za spravedlnost. Bojovat za svobodu, to je bojovat za život. A za radost ze života. Aby lidi mohli bydlet v krásných domech, číst dobré knihy, těšit se z krásných barev a naslouchat bohaté hudbě.
1: Ovšem, jedno mě napadá, ale vy se třeba budete zlobit.
2: Jak to, co?
1: Koukejte, Hitler má taky plnou hubu umění. Třeba fašisti taky bojujou za krásu.
2: To se vám teda povedlo znamenitě. Tedy fašisti, prosím vás, bojujou za krásu.
1: Ne, co chcete? Ale... Hitler přece řekl o Heydrichovi, že byl největší umělec a tvůrce.
2: Jo, to máte tak. Fašisti bojují o to, aby všichni umělci světa byli vybiti. Kdyby se jim to povedlo, tak by pak Hitler byl jedinej malíř a Mussolini jedinej spisovatel divadelní her.
1: Teď vám říkám, že bojujou vlastně taky za umění, to je těžký.
2: No, tedy vlastně jo. Bojujou za umění asi tak, jako mluvějí za Evropu. Evropa je zavřená na pranýři, v ústech má roubík a u pranýře stojí Hitler a mluví za ní.
1: Bývaly časy,
2: kdy Evropa jen tančila
1: a zpívala si.
2: Pak přišly časy, kdy jí šedivěly vlasy
1: a řekla si,
2: hrome to mládí mi nějak uteklo. Tak pro ty vlasy
1: Evropa honem do Mnichova zajela si, jak si to hasí do

byl, že chudák Evropa se namlsá při sladkém zpěvu Goebbelsa a oslněna Eringem, jenž podání byl Göringem, se vzdala. A vzdala se ještě, než si kaprála vzala. Při prvním polipku se jí však kaprál hnusí, ty štukatérský fousky a ty oči husí. Denně poslouchat musí znova zase jeho názory o rase, do všeho se jí teď plete, všechno vybral ze šuplete v kase. I schlívka jí ukrad to vykrmený prase.

0: Jsem na prsou klečí.
1: Ještě dřív, než se kaprál nad Evropu skloní, už je tu strejček z Ameriky jak na koni. Bratranec Winston letí z Anglie
2: a strýček Pepa z Ázie.
1: A jak do jedovatý zmije, každý z nich teď do kaprál.

0: Slyšeli jste černou čtvrthodinku Voskovce a Wericha z Ameriky.
1: Tak zase nás můžete poslouchat zítra. Ve stejnou hodinu a na stejné vlně. Poslouchejte určitě, avšak prosím vás, velice opatrně.
0: Teďka podívejte se, sedláci. Sedláci, slyšíte? Nic nevorejte.
1: A dělníci, slyšíte?
0: Slyšíte dělníci? Vorejte vůbec všetci.
1: A železničáři, kde můžete, udělejte na lokomotivě brousek.
0: A pamatujte si všichni, lež má krátký nohy,
1: ale
0: Goebbels má jednu ještě kratší.
1: Nikdy nezapomeneme na lidice.

zpěv, tak jako když upne a rázem cítím, čím zem vlastně voní. Nevnímám dál ty dvě oči smutné, které se s účastí na

Kam poděl se strach a kam odhodlání, proč tíha dojmů se pojednou ztrácí. Nedopovím už poslední přání těm, co se tentokrát zázrakem vrací.

Končil můj den a dým se dál zvedá, ve větvích hvízdá to, co vítr není. Ten, kdo mě znal a ten, kdo mě hledal, snad v kapli nejvíc.

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tom gong.

duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

0: kraj rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný stok, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný stok, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný stok.
1: Noc plná hvězd.
2: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct, obézní, nebo korpulentní, nebo se to taky dá i zašumlovat, kor tak pulentní, protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
3: Jsme na vlně bezpečí.

0: Noc s hvězdou.
1: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

cestách, neptej se, stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad,

0: dámy, půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Rusko oznamuje, že zachytilo plán útoku na sobotní přehlídku oslav Dne vítězství 9. května. Takto se chovají nacisté na Ukrajině. Ideologií Zelenského chunty je totiž banderismus, který během druhé světové války přímo prováděl vyvražďování a genocidu obyvatelstva ve spolupráci s Němci. Oslava vítězství nad těmito zločiny, na které současná ukrajinská vláda otevřeně navazuje, je tedy logicky pro ně bolestivá a snaží se udělat nějaký teroristický čin proti tomu. Ruská vláda však už vydala jasná varování, že odpověď Moskvy na porušení víkendového příměří během oslav by byla drtivá. Obyvatelé Kyjeva, kteří zůstanou ve městě, prý uvidí na vlastní oči přílet orešníku. Rusko opakovaně projevuje diplomatickou dobrou vůli a ochotu omezit se v nepřátelských akcích použití síly, a to přesto, že disponuje dostatečnou vojenskou kapacitou k tomu, aby konflikt skončilo během několika minut. Stejně jako o Velikonocích dává znovu ukrajinským nacistům šanci se domluvit. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou současní sebevrazi v Kyjevě ochotni v tomto ohledu spolupracovat. Moskva oznámila příměří jednostranně, což je pochopitelné s ohledem na skutečnost, že Ukrajina podobná jednání dlouhodobě odmítá. Aktuální článek nám proto o tom píše novinář a geopolitický konzultant Lukas Lejros.
2: Na stránkách protiprout.info

0: vlastně tady minule vyprávěl, co jsme vyváděli na jevišti při Synu lovci medvědů od Karla Máje. A já bych toho mohl vyprávět, o Synu lovci medvědů by se dal udělat seriál celoroční. To by mohly být další sňatky z rozumu. Ale protože tam se toho navyvádělo strašně moc. Tam je souboj, vzpomenete si, kdo to čet? A jak vidím všichni, samý inteligent kolem mě. Tak tam je takový souboj, kdy Shatterhanda přivážou za ruku ke stromu a jedno Indiana za ruku ke stromu, takže mají jenom jednu ruku volnou na sebe. A Shatterhand, protože je gentleman, že jo? Němec, Karel Máj, to napsal jako obrovskou oslavu německého gentlemanství, tak se dá přivázat za pravou ruku, aby měl jenom levou volnou. A ten Indian má tomahawk nebo něco takového, už nevím, co má, a Shatterhand odhodí nůž a jde na něj pouhou pěstí, protože už jméno Shatterhand, víte, co to znamená. Kdo to neví, ať se neptá, to nevím. Ale je to něco s rukou. Prostě gipsová ruka, Shatterhand. Přiváže se tedy to a jdou proti sobě a ten Shatterhand toho Indiana vomráčí. Dřív, než ho může rozseknout, tak ono vomráčí. Indian vomráčený, že ho přijde k sobě potom a teď vyděšený, protože běloch, to je urážka strašná, tak mu říká potupa, jsem potupen před zraky svého kmene, dovol mi, abych zaspíval své pohřební písně, já musím zemřít. A Shatterhand mu to říká, žádná potupa, já jsem Shatterhand. A ten se zaraduje, že jo. Říká, tak fajn, tak to není potupa, protože od takového hrdiny dostat přes zubu je naopak. To je naopak tedy lahůdka úplná. A tím to je všecko vyřešený a nastane tam takový to, takový oslavy a tak, a i vypíjenda nějaká, myslím, že tam byla tedy a tak. A tohle to hráli na jevišti Shatterhanda, tedy jak už jsem tady říkal, minule hrál Willem Pfeiffer, a to Indiana hrál právě kolega Štěpán Zemánek z Brna, ze Státního divadla. A to už hráli asi po 15. a ten vomráčený Indian přichází k sobě a říká zase tu normální větu, dovol mi zaspívat pohřební písně a musím zemřít. A najednou ten Pfeiffer ďábel, Old Shatterhand mu řekl, no prosím, zaspívej své pohřební. Teď jsem si tedy pochutnal na nádherným výjevu, kdy Štěpán Zemánek nejenže nestratil nervy a pohřební písně zaspíval, ale tančil. To jsem poprvé viděl. No byl sám na jevišti, my jsme odešli. Se převlíkat a vrátit čistý kostýmy a suchý hlavně a tak. A to byl veliký výkon Štěpána Zemánka. Jsem poprvé viděl a slyšel indiánský pohřební písně. Překrásný.
1: Tak další dotaz, prosím.
2: Zde.
1: Prosím.
2: Takové historky se často vypravují, ale vždy jsou jaksi z minulosti. Dějí se podobné věci na jevišti i dnes?
1: No tak já bych nerad se dotkl současna našich divadel, ale doufám, že jo. Doufám. Ale máte pravdu v tom, že tohle jsou vždycky historky, které se vypravují. Já sám jsem některé historky slyšel už v několika verzích. Třeba tu slavnou, jak Václav Vidra osvobodil Husa jako Zikmund, když se sázel s Voskovcem a Verichem, že osvobodí Husa, tedy on, že osvobodí ten den Husa, a oni byli v lóži a skutečně Václav Vidra tam, kde jako císař Zikmund má na koncilu v Kostnici vstát a Husa odsoudit, tak mu řekl, si volný, odejdi. A byl z toho veliký malér, pak ho kolegové zachraňovali tím, že tvrdili, že to byl nervový šok a tak dále. Ale toho sám bych se neodvážil vyprávět, protože jak říkám, už jsem to já slyšel v několika verzích, čili nevím, která je pravdivá, ale i Verich mě to líčil takto, který prý u toho byl. Ale jiný případ vím, to Miloš Kopecký hrál v Psohlavcích, starýho Choda, hrubýho, a ten z protestu z takovýho udělal to, že když Chodové jsou před tím císařským soudem v Praze, tak starý Hrubý, tento jeden z největších revolucionářů psohlaveckých, v podání Miloše Kopeckýho na konci soudu klek, a odprosil. Řekl, pane Rado, my už to víckrát neuděláme. A to udělal prostě proto, že nenáviděl tu roli, která jistě je krásná, ale není, měl on pocit, že není pro něj, a chtěl se jí z takového trucu zbavit. A udělal takový zoufalý gesto. A povedlo se mu to, zbavil se té role. Prozradil se jako výborný charakterní herec a dostal za to Lomikara. Potom. Takže příštím potom už hrál Lomikara.
3: Já jsem si jednou připravil brept, a aby bylo jasný, že to mám připravený, tak jsem to řekl
1: předem inšpicientovi jsem řekl, hejte, a to bylo v Lucerně, já jsem hrál dokonce v Lucerně, France, pana France, a vrchního hrál pan Marvan. A Franc přibyl...
3: To bylo v Národním, ne v Lucerně.
1: To bylo v Národním, samozřejmě, já jsem... To je hra, jo, v Lucerně. To je hra. To je tý hře, já jsem hrál to. A Franc přibíhá na jeviště a křičí na vrchního, tedy na pana vrchního křičí. Poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali richtáři reptat, hrozit, bouřit se. A oni spolu pak vybíhají ven. To je taková jako poslední věta té scény. A já jsem říkal inšpicientovi, dávejte pozor, já místo richtáři reptat, řeknu reptáři richtat. Aby bylo jasný, že jsem se nepřeřekl. A vběh jsem a na pana Marvana jsem tedy poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh. Začali reptáři richtat. Úplně jsem to vypích, tedy ještě navíc. A normálně jsme hezky odbíhali ze scény, tentokrát mě vzal za límec a nesl mě z toho jeviště. A cestou mi říkal, lumpe, syčáku, jíčáku. Nejhorší.
4: A chtěl bych se zeptat, jestli jste někdy dostal na jeviště škytavku.
1: Aha, no jo, tak to je typický dotaz posluchače Damu, který jako budoucí milovník má zájem, aby nedostal škytavku v Romeovi. No, já jsem měl dlouho takovou teorii, že škytavku a jiný tělesné duhy nelze na jeviště dostat, že zajímavý na jeviště, že přejde i bolení hlavy nebo zubu a tyhle věci. A studoval jsem to a tak, sleduju to a skutečně to přechází, tyhle ty drobné věci, čili škytavka nehrozí. Ale viděl jsem to, zažil jsem to na ochotnickém jevišti, protože já mám takovou teorii, že všecko, co se na divadle děje, si dovedu představit. Ale ochotnický divadlo je kýžené prostředí, kam chodím rád, protože tam se ještě můžou stát věci nepředstavitelné. A já jsem viděl právě představení Vojnárky, kde sice nenastala škytavka, ale já to můžu říct, protože já jsem ochotník a nemám AMU ani konzervatoř, čili já se k tomu hrdě hlásím, k této tradici. Tam hrála jedna dáma Vojnárku a při tragickým, takovým ostrým, dramatickým dialogu s Antonínem dostala záchvat kýchání. A kdyby kýchla jednou, a to je takový to kýchání, který prostě se dostaví, jo, a trvá, a teď ona s Antonínem mluvila a tamhle bylo hlediště a Valenský tak cudně udělal a zase vždycky takhle stranou, jak si kejchla, a no těch kejchnutí bylo asi 9 nebo 10. A to bylo vůbec vzácný představení, protože tam třeba nakonec Antonín Haulů se zastřelí bambitkou na dvoře u starého Vojnára, že? Tedy u Vojnárky na statku. A já to náhodou znám, protože já jsem hrál v Národním divadle Martina Pohonče, což má být sice mladý kluk, ale v Národním divadle je mládí velmi relativní pojem. Tak já jsem tam hrál Martina Pohonče, alternoval jsem to s Joškou Pérem a tam vím, že Antonín se bouchne, padne a teď se seběhne lid obého pohlaví, že jo? A tohleto drama je tam. A tam je taková situace, kdy Vojnárka říká, odneste ho. Načež tady Vojna říká, snad bys nechtěla, jako v domnění, že tohleto. A vás říká, ne dostatku do chaloupky. A pak vás budu poslouchat až do smrti. Asi 5 vět a padá opona, je konec celý hry. No a samozřejmě to Antonína na ten pokyn, odneste ho, se nereaguje, protože za chvilku spadne opona a dohrává se to už nad ním. Leč. Při tom též ochotnickém představení hoch, který hrál Martina Pohonče, když slyšel, odneste ho, tak iniciativní mladý herec, jo, skočil Antonínovi a vzal ho za jednu nohu. Tedy v domnění, že ostatní se chopí ostatní končetin, jo. A teď viděl, že nikdo nejde. A bylo mu zas blbý tu nohu pustit. Tak jí prostě držel, dokud to nedohrál. Když to vidíte, ten dvůr, tu tragédii tam a ten kuk s tou nohou, tak nešťastný byl. No, to se stane jenom, to může být jenom na ochotnickém divadle. Proto já miluju tahle ta představení. O čem se nechci dotknout ochotníku. Já jsem sám jednou režíroval ochotnickým představení 11. přikázání. A celý for je v tom, že odjede manželka a manžel okamžitě si zezve partu, má už tam pozvaný kamarády a to. Já jsem jim tam nerežíroval, tak ona odchází a on ještě s hlasem plným lásky doprovází do předsíně a miláčko a tohle. a když zabouhnou dveře, tak dovnitř. On už se vrací s vínem a se skleničkama, už to má nachystaný někde v koupelně a už to tam má to. Na Češ byla premiéra a tam na Ochotnický divadle neexistuje takový funkce jako inšpicin nebo rekvizitář, že jo. Ta dáma odjede tedy, on vletí do zákulisí, že ho loučí se s ním, ty hlasy doznívají, má se vracet s tou flaškou a najednou já slyším, ježišmarja, flaška, kde je flaška, ono to, desítky hlasů lítali a honili se, tady byla flaška, skleničky to. A teď nemohli najít tu flašku, tak on udělal neuvěřitelnou věc. Vyběh na rampu a do lidí řekl, hned to bude. A vlastně se vrátil. No, to prostě nevymyslí. Tak to je asi k těm historkám. No jistě, že se to děje, ale ono vždycky s odstupem to potom naroste trošku a vybarví se to.

0: Noc plná hvězd.
1: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátů je mejch.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech i inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování,
2: prosím. Jo?
1: Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou z ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
2: Aha. Promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny, úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouknout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit v šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
2: Když má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
2: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Ty nejsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
2: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
2: To je úplně nádherný. Prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madono má, jen tobě a těm očím pí.
1: Ticho! Který... Já chci taky mámy.
2: Prosím, můžeš se přidat. Madono má, jen tobě a těm očím pím, o kterých sním.
1: Ticho! Tuhle neznám.
2: Neznáš. A tady je na omámení naprosto nejlepší. Madono má, jen tobě
1: Ticho!
2: A těm...
1: Říkám, že ji neznám.
2: Ne a polu začerná.
1: A byl to můj nápad.
2: O lásce mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
2: Prosím, drahý můj.
1: Počkej, neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
2: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den, v jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
1: A nakonec tito dva světáci zaspívají všem ženám podmanivou písni.

0: noc s hvězdou.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě?
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: No jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: Ano, to je. Prostě ze smyčcem. No.
1: A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. No, ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hůhulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůhulála.
1: No to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele!
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, jo? Radši víte, kde ten pan Kulhem bydlí.
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel, ale běda vám, jestli to není pravda, ví, tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
3: Jsme na vlně bezpečí.